tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

italské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na Česku.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš

0: Tak sice máme pátek ráno teprve, ale doufám, že v pátek večer vám teda bude hrát úplně jiná písnička než tahle. Já nevím, jak to nazvat. Divnověc možná, nebo nevím. Já upřímně nevím, co je horší, jestli to, tohle, že někdo jako naspívá na hře, anebo ty komentáře pod tím, když se podíváš, jako jo. Jakože hned jeden z prvních komentářů je, každý den si to pouštím dokola. Pořád a pořád. Proč?
1: Tak to dělá. Ale, no. Co kdybychom se radši věnovali jiné muzice?
0: Jsem pro, teda zásadně.
1: Nebo?
2: Je to zase tady.
1: Je to zase tady. Jsme tady zase hlavně my dva, Ivo Raška, Tomáš Michalík, Ostrý budíček stojí na svém startu a my zpívat nebudeme, nebudeme ani tančit,
0: ne.
1: Ale můžeme vám pouštět muziku, třeba v podání Manowar.
0: By mě upřímně zajímalo, co by tady ty dvě slečny, co tohle jakože naspívali, co by řekli, kdyby potkali takového roba zombího.
1: Co? Těžko říct. Co by vzali nohy na ramena.
0: A nebo si dali digitální trávu.
1: Pošli takhle po ulici jednou Manowar, Dimitri a Rob Zombie a potkali ty dvě recukty, které vzali nohy na ramena a zmizeli.
0: A o té době o nich nikdo neslyšel.
1: A oni zpívali ani o pátku, ani o sobotě.
0: Než se pustíme do dnešního programu, tak dáme přednost Kristýnce Kubánkové, protože jsou tady první ranní zprávy.
3: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
4: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
5: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
7: Čas Rok.
8: Čas Rok.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte u obce Slavkov na Opavsku, kde se projíždí po předchozí dopravní nehodě Kyvadlově. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas Rok. Zprávy.
12: Krásné páteční ráno vám u zpráv na Rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily přibývá. V Česku už jich je téměř tolik jako čerpacích stanic. V tuzemsku aktuálně jezdí zhruba 120 000 elektroaut a už teď je podle ministerstva dopravy infrastruktura připravená na více než dvojnásobek.
14: Morava aktuálně.
12: Fotbalový klub Bospor Bohumín slaví 20 let. Město klubu k jubileu staví nové modulové zázemí za více než 30 milionů korun. Moderní zázemí a kanceláře vznikají v areálu Pavla Srníčka. Jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, není to zdaleka všechno.
15: Dvoupodlažní budova složená z 24 ocelových modulů by měla být dostavěna ještě letos a klub díky ní získá nové šatny i prostory pro trenéry, maséry a další členy realizačního týmu. Zároveň už jsme začali projektovat nové hřiště s umělým trávníkem a to bude stát v areálu na Faji.
12: Jeseníky patří mezi stále oblíbenější turistické destinace. Letos je navíc podle provozovatelů o pobyty vyšší zájem než loni. Naopak zájem klesá u pronájmů chat a chalup. Pronajímatelé zároveň zaznamenávají více návštěvníků ze zahraničí, a to hlavně z Polska. Čeští fotbalisté v klíčovém duelu základní skupiny A na mistrovství světa propadli. S jeho Africkou republikou totiž remizovali 1-1. Po dvou utkáních tak mají Češi na kontě pouze jeden bod a postup ze skupiny se tak výrazně zkomplikoval. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas

0: Rituál vítání pátečního rána jsme podnikli také ve společnosti kapely Doggy Dog. Je 19. června, 8 minut po 6. ranní a k tomu v kalendáři píšou, že přišel na řadu pátek. Ale všim si, že mnoho lidí má právě v tento den nějakým záhadným způsobem lepší náladu.
1: Tak já si myslím, a to nejsem vědec, jak vždycky jeho věci přišly na to, že? Tak Michalík přišel na to, že to asi bude tím blížícím se víkendem.
0: No. Ano,
1: pokud ho někde myslím, má pracovní třeba.
0: No a k dobré náladě často pomůže i muzika, o kterou se mimochodem za malou chvíli načal z roku postará Rob Zombie. No a co ty? Po ránu cestou tady do rádia. Poslouchal jsi v autě mluvené slovo nebo muziku?
1: Já vlastně tak po ránu si dovolím udělat trošičku mini recenzi, protože já jsem se rozhodl dohrát jeden restík, a to desku Everglade, která vyšla 5. června. A musím říct, že mi to mile překvapilo. Zní to parádně opravdu, a to už je myslím 15. deska dokonce jejich, ale doporučuju určitě. Zní to skvěle, bavilo mě to moc, teda ještě si to dám cestou zpátky asi, jako určitě.
0: Slyšel jsem asi dvě ukázky, ale díky za tip.
1: Je to fakt fajn, zní to super a myslím si, že vám to dokáže nakopnout den k lepší náladě o něco více. Ostatně zbytek nám taky může předpovědět Milan Gellner, co nás čeká dnes při pátku.
0: A to je machr.
2: Pátek nás trochu emočně potrápí. Atmosféra bude oproti čtvrtku dosti vyhrocená, a to zejména ve vztazích mezi muži a ženami. Ve vzduchu budou viset mnohá nedorozumění, a tak raději počítejme do 10 a pak vycházejme tomu druhému všemožně vstříc. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani mohou očekávat nečekané zkoušky, jež mohou mít dopad na jejich peněženku. Ale by budou stabilní a nechají se rozhodit okolním napětím. Střelci mohou egoisticky prosazovat své já. Býci se budou držet rutiny. Pany mohou v případě tlaku jednat necitlivě a kozorozy projeví velkou trpělivost. Blíženci si budou užívat příval inspirací. Váhy by měly sršet nápady a vodnáři se mohou dočkat nečekaných milostných komplikací. Ráky by mělo ochraňovat jejich přirozené charisma. Štíři budou ignorovat okolní zhon a ryby mohou narážet na nepřiměřené nároky okolí. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Víš, co to jako dneska mělo znamenat? Co to mělo znamenat dneska?
2: Ano. Naše studio se momentálně promění v takovou, řekněme, sportovní pitevnu a místo, kde proběhne kvalitní sportovní rozbor zápasu mezi českou reprezentací a Jihoafrickou republikou, který skončil 1-1.
3: Máme tady hromadu elektronických tužek, tak pojďme se pěkně podívat na jejich barvičky. O důležitosti tohoto utkání jsme včera už mluvili, určitě jste o tom slyšeli i vy, fotbaloví fanoušci. Začátek včerejšího utkání vypadalo opravdu slibně, naši fotbalisté na soupeře vystartovali velmi aktivně a už v 6. minutě se dočkali vytoužené branky.
4: Hložek ještě dokázal nacentrovat, Sadílek, dává gol!
3: Přesně tak, trefil se Michal Sadílek, jenomže na dlouhou dobu... Vlastně do konce utkání. To byl jediný zásah českého týmu a taky jedna z mála šancí, ke které jsme se dostali. A nicméně, když už to vypadalo na udržení hubeného výsledku, tak 7 minut před koncem Jihoafričané vyrovnali, a to po penaltě, která byla nařízena po ruce Pavla Šulce. Tomáši, ty, jakožto bývalý hráč okresního přeboru, prosím tě o nějaké zhodnocení tohoto utkání.
2: Ale my jsme takovým stylem hráli zápasy, kdy se nám nedostavili všichni hráči třeba, že jo, útočníka nepustila manželka a stoper musel na přesčas do práce třeba, jo, a bylo nás jenom 13. Tak úkol zněl jasně dát nějak gól a potom to nějak ukopat třeba, no, takže to se včera moc nepovedlo. No, každopádně takhle. Ono dobré nástupy do poločasu asi jenom nestačí, protože i ten první, druhý poločas jako vypadal slibně, ale jenom pár minut, no. A i to držení míče, když se podíváš na ty statistiky, tak úplně nehráli v náš prospěch, jo. 38-62 držení míče. Žádná to moc sláva. Nevypadá jako na to, že bys ten zápas měl úplně pod kontrolou, jo.
3: Ale každý má na to svůj pohled.
2: Ano, já vím, jako.
3: Já když jsem četl některé komentáře.
2: My se neschodneme s realizačním týmem a s hráčem jako v tomhle, no. Ale nic, hele, Korábka sice nabírá vodu, ale ještě se nepotápíme, no, tak.
3: Pokud Češi pomýšlejí na postup, ten příští týden prostě musí porazit domácí Mexiko, což je taková celá výzva. Aby toho náhodou nebylo málo, tak kromě silného soupeře budou bojovat Češi i s nadmořskou výškou a tak trošičku spoléhat na zázrak.
2: Ale těch už bylo ve fotbale. Jo,
3: nevím.
2: To půjde.
3: Nevím, jestli se to týká nás.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
11: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
12: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.

0: Hodina.
1: Suzy Quattro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů, Detroitu, podsta rebelii i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se. Tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quattro, Alice Cooper, Kick Out the Jams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.
2: Kick Out the Jams.
0: Susie!

0: Tento týden jsme na čas roku opět vyrazili na letní rokovou jízdu, alespoň tedy obrazně, reálně, ale každý den někoho z vás z naší rokové bandy pošleme zadáčo na nějaký koncert či festival. K mání bylo třeba už Lupení na Mástry nebo Magmafest a další vstupenky pro vás máme i dneska samozřejmě.
1: Ty jsi tady zmínil dva takové zavedené festivaly, tak já si dovolím přihodit další a o ten hlavně dneska půjde, protože je to naše domácí holba rok na grilu.
0: Vlajková
1: a
0: loď.
1: To tedy znamená, že na tuto vlajkovou loď můžete získat dvě vstupenky. 24. a 25. července proběhne aktuální ročník. A ten letošní, tedy 2026, vám kromě dávky pořádné československé rockové muziky nabídne i jednu novinku, premiéru, a to obrovskou zahraniční hvězdu. Ke Stříbrnému jezeru totiž přijede slavná kapela The Pretty Maids.
0: Prý už mají zbalené deky, opalovací krémy, plavky, takže si půjdou někde asi zaplavat. Ale když jsme u toho line-upu, tak ani ten zbytek nejsou žádní nazdárci. Těšit se můžete třeba na Tři ségry, Aleše Brichtu, Citrony, Ivana Mládka, Banjo Band a hromadu dalších. Pro ty z vás, kteří si naladili frekvence rádia čas roku až dnes, tak vám Tomáš může v rychlosti třeba nastínit i pravidla. Co ty na to?
1: Jo, dobře, tak já jdu na to. Tak, se pohodlně usaďte a poslouchejte. Ne, každý den skládáme jednu originální větu, která má čtyři slova. My vám postupně odhalujeme od rána ty jednotlivé slovíčka. V Ostrém budíčku se vždy dozvíte první dvě, třetí přihodí Hans, čtvrté zazní odpoledne. A kdo z vás si tu větu zapamatuje a správně, potom se odpoledne dovolá a řekne, získává lístky.
0: Přesně tak. Takže poslouchejte pozorně, aby vám žádné slovíčko neuniklo. No a když jsme u toho, tak za malou chvíli vám prozradíme právě to první z dnešní výherní věty, která vás může dostat právě na holbu rok na grilu. Na té mimochodem vystoupí také kurtizány z 25.
1: Tak si dáme.
0: Dáme. Tak,

0: Letní rokovák. Nemám tady být, jo? Dobře, budeš tady hrát jingle pod kres. Dobře, tak jo.
1: Tak. Nejde to moc na hlas?
0: Brm, brm, brm.
1: Nejde to moc na hlas?
0: Ne. Já to předzvu, jestli chceš.
1: Tak povídej.
0: Jo? Co?
1: Říkáme si, je ta hlasitost v pohodě.
0: Asi jo.
1: OK, konec legráce.
0: Dobře, pojďme ale na pod Prahově vám tady Ivo sdělil vlastně, co jsme jako k čemu jsme chtěli dokráčet, že jo?
1: Aha, takže už to víte.
0: Takže bychom vám chtěli prozradit první slovíčko dnešní výherní věty, kterým je...
1: Hlasitost, vážení.
0: Výborně, ano, hlasitost, takže hlasitost je věc, kterou mě tady obtěžuje můj kolega momentálně, ale
1: no,
0: by,
1: no. Přesně tak, no, ale vy si dejte také volume pěkně doprava, protože co nevidět si jde, poslechneme na čo z roku Dev Leppard, nebo no, budou byli
0: jo,
1: talent.
0: Tak to jo, takže ta hlasitost vás může provázet celým dnem dneska,
1: ano,
0: vlastně, až do odpoledne.
2: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda, jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: čas z roku doznívají škvoři, které jste mohli vidět naživo a nahlas a taky pěkně zblízka, například minulou sobotu na koncertě v Karviné, kde si kapela velmi pochvalovala atmosféru a fanoušci naopak jejich vystoupení. A už dnes se škvoři v rámci svého turné vyskytnou ve strakonickém letním kině, a to na akci Rock pro Strakonice. Tak to má tady takový plán dnešek.
1: Ano, můžete si jít zaskákat, zaspívat, protože co si budeme povídat, i ty texty kapely Škvor patří mezi ty velmi citované, mezi fanoušky. Muzika, kterou chystáme po 7. hodině, tak ta bude určitě také velmi citovaná v některých kruzích, protože to budou Airborne.
0: Zazní i další účastník zájezdu na Holborok na grilu, Aleš Brichta.
1: Na skladě pro další hodinku bychom tady měli i jeden kousek v podání Paradise Lost.
0: Se všou nejdříve, ale přesměrujeme signál do zpravodajské redakce, kde už je připravena Kristýnka. To znamená, že si dáme jak pohled na silnice, tak čerstvý přehled zpráv.
2: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
3: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
2: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Čas Rock. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Zavratné mega slevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
12: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz
13: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZákoníkprace.cz
14: Hledáte jistou práci?
15: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
14: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
15: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
14: Chci do Tatry.cz.
15: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
16: Řidiči, pozor se aktuálně, dávejte v Brně na ulici Plotník, kde se stala vážná dopravní nehoda. Probíhají zde aktuálně záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte tak s možným zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
16: Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Nemocnice hlásí nedostatek krve. Dárců krve totiž stále ubývá. Situace bývá vždy nejhorší právě v letních měsících. V tu dobu je nejméně dárců, ale také nejvíce nehod a úrazů, kvůli kterým je dárcovská krev potřeba. Nejpotřebnější je univerzální krevní skupina 0.
17: Morava aktuálně.
16: Moravskoslezští záchranáři mají 14 nových sanitek. Ty zabíří na stanoviště napříč krajem. Vozy mají nadstandardní výbavu, která zvyšuje pohodlí pacientů a ulehčuje práci posádkám. Jsou to například hydraulická nosítka. Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 se staly Velké Losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 000 korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
18: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
16: Oštěpař Jakub Vadlich a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Doha. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až nyní jako sedmý v pořadí. Hlavní program začne v 19 hodin. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.
19: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Takhle byly legendární The Rolling Stones a jejich píseň Jumping Jack Flash. Shodou okolností je to dnes přesně 58 let od chvíle, kdy se s touhle peckou v Británii dostali na vrchol hitparády. A váže se k ní taky jeden příběh.
1: Ano, ano, tuhletu písničku údajně napsali Mick Jagger na chalupě s Keithem Richardsem, kde byli zrovna v pěkně v tvůrčím procesu chystané desky, celou noc skládali muziku, venku pěkně romanticky pršelo, no a najednou zaslechli pod okny nějaké kroky. A vážení, jednalo se o zahradníka. A to je celý příběh. Tenhle ten zahradník si zřejmě asi přivstal, ale důležité je to, že jeho jméno znělo Jack Dyer. No a když se to prý Jagger dozvěděl, začal pracovat na textu písničky, kterou právě jako nějakým způsobem dávali dokupy, a zakomponoval tohoto zahradníka do názvu skladby. Od té doby tady máme Jumping Jack Flash.
0: No vidíš to. A jinak významově je tenhle song o tom, jak překonat české, ne? No taky, těžké české časy a dostat se ze všech problémů.
1: Ze jednou ses dostal právě teď.
0: Ano. A vidíš to, díky Rolling Stones. No, ale v rámci kalendárka můžeme vzpomenout i na dva koncerty. Ten první se odehrál 19. června 1987 v londýnském klubu Marquee. Právě tam si svou premiéru před britským publikem odbyla kapela Guns N' Roses.
1: A já připojím ještě vzpomínku na vystoupení, které se konalo v České republice. Stal se rok 1994 a v pražské sportovní hale vystoupili Rage Against the Machine. Mimochodem jako předskokani se na pódiu tehdy předvedli Wolchok Eyes.
0: By mě zajímalo, jestli tam někdo byl třeba z posluchačů v té době. Dejte vědět, co?
1: Klidně se přiznejte, zavzpomínejte a dejte nám vědět. My vám k tomu pouštíme další várku poctivé kytarové muziky.

0: Na rádiu Čas Rock pomaličku dohrávají Motley Crue, kapela a jejich single Too Fast to Love, ale kapela, jak to tak bývá, i u této kapely se někomu hodí, nehodí, někomu to sedí lépe, někomu ne. A třeba si taky říkáte i vy, udělal bych to líp a zařadil bych tam něco úplně jiného. Tím se dostáváme k tomu, že i vy můžete ovlivnit playlist Rádia Čas Rock.
1: Není to jen tak, ale můžete se do toho zapojit také vy, pokud kouknete na Facebook Rádia Čas Rocku, kde najdete odkaz na stránku, kde můžete kdy se můžete zapojit, řekněme, k takovému testování muziky. Pokud obětujete pár minut svého času, čeká na vás kolem 60 hudebních ukázek, no a vy svým kliknutím můžete rozhodnout, zda se následně objeví, anebo naopak zmizí z playlistu Rádia Čas Rocku.
0: Samozřejmě i tohle je okořeněno možností si přilepšit a někdo z vás díky tomuto hlasování může získat voucher do Metal Shopu, kde si můžete nakoupit plno zajímavých věcí, trička, mikiny, boty nebo třeba něco letního, kulich. Co? Letní kulich,
1: no. Ten se hodí vždycky. Tak si klidně zahrajte na hudebního dramaturga, koukněte na Facebook, a nebo si to třeba zkuste na nečisto. Před námi jsou Hailstorm nebo Aleš Brichta a vy si hlavě řekněte, líbí, nelíbí, chci toho víc, chci toho míň.
0: Chci, aby ti dva už blčeli.
1: Už mě to mrzí, už mě to nebaví. Jdeme na to.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Tak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Na ťukance a škrábance, autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
11: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
12: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
11: A maminka se mnou.
12: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
13: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

Buďte zdraví, rockeři, další díl pořadu Víkend je tady a v něm například jedno velkolepé chystané turné, taky pohled za kapelou Xandria a další. Na rádiu Čas Rock je začátek naplánovaný na 19. a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Společně s Alešem Brichtou jsme se dostali až k 7:30 a to nejvyšší čas začít opět otevírat mystery boxy, ve kterých jsou ukryty různé finanční částky.
1: Někdo nám tady pobíhá skřet, sem tam na nás vykoukne, zase se schová a společně s ním jsou tady taky samozřejmě boxíky, které budeme odkrývat. A já myslím, že vzhledem tomu, že máme pátek, tak se to určitě hodí, nějakou tu kačku si dát navíc, abyste ji zase mohli vložit třeba někde v nějaké restauraci vrchnímu pod tričko. No, to už je na vás. Každopádně nabízíme číslo.
0: Jsem rád, že s tebou nechodím do hospody.
1: Nikdo se mnou nechodí do hospody.
0: No, a já už vím proč.
1: 7233-1155, toť je naše číslo.
0: Jsem do studia, no a komu se podaří dovolat tady k nám, jakožto třetímu v pořadí, tak ten dostane možnost si zahrát a vylepšit si tedy případně rodinný rozpočet, anebo si peníze nechat pro sebe. Záleží, jak moc zariskujete a kolik truhliček nakonec otevřete, než zakročí záludný skřet a truhlu zabouchne, však to znáte. Tak pojďme na to.
2: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: My jsme se rozhodli, že v pátek budeme dělat někomu radost a v tuto chvíli to bude Pavel, kdo má tu možnost. Nazdár!
1: Nazdár, zdravím všechny.
0: Tak, prosím tě, jak se cítíš před nadcházejícím víkendem?
1: Ještě jednou, jsem ne to.
0: Jak se máš?
1: Před víkendem?
0: Před víkendem, no.
1: Jo, dobře, sluníčko nám svítí. Mm-hmm.
2: Tebe taky.
1: Je teplo až moc.
2: Jak jsme se dozvěděli, tak tě čeká oslava narozeniny tvého syna, tak na dálku gratulujeme, užijte si to. No a třeba se bude hodit nějaká ta kačka navíc,
0: máš možnost mu teď vydělat dárek, no, finanční třeba.
1: No, třeba to vyjde.
0: No, tak uvidíme,
2: tak jdeme
0: na to,
2: jo.
1: Jo, jasný.
2: OK, startujeme.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
2: Nic moc. No, stačí? Tak. Stačí stovečka?
1: No, určitě ne.
2: Dobře, tak otevírám další.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
2: No, to už je lepší.
1: No, to už je. No a tak ještě jednou, no.
2: Jo, jak se tady s oblíbou říká do třetice.
0: Tak vždycky zní všichni, že budou končit po tom třetím, no. Tak no. Uvidíme.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
2: A je tam pětikvalt.
1: No tak to je teda to.
2: No a tady se to láme to většinou. Ta odvaha volajících.
1: Tak buď a nebo, že?
2: No, už to tak je, no.
1: No, baborať.
0: Nemáme tady nikoho teď zrovna, žádnou babu.
2: A my ti radit nemůžem, takže je to na tobě.
1: Tak ještě jednou.
0: No tady ještě nikdy měli takhle váhajícího člověka.
2: Že? Tak uvidíme.
3: A nemáš nic.
2: A Pavle, to nás mrzí.
1: Ale, myslím tě.
0: Cože?
2: A tak aspoň jsi se zahrál.
1: No. Jo, aspoň jsem se konečně dovolal a zkusil to.
2: OK, ale můžeš to zkoušet dál, třeba to vyjde někdy příště. My chystáme další muziku do našeho playlistu, bude to kapela The Answer. Chceš někoho pozdravit? Nebo někomu takhle?
1: Všechny, co se nedovolali a všechny, co nevyhráli. Tak okay. Jak já.
0: Dobře. Tak jo. A hezký víkend přejeme, Pavlíku.
1: Díky, taky hezký víkend.
2: Ahoj, a netruchli úplně, protože od našeho partnera stejně dostaneš bonusový dáreček, takže ne, úplně zkrátka nepřijdeš.
1: Děkuji.
2: Měj se, ahoj.
1: Ahoj.
4: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
11: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
12: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
13: Už dál nemusíš hledat.
14: Tady jsteš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
13: Žádné kompromisy, žádné hranice.
14: Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
15: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Vysílání ostrého budíčku jsme si i trošičku okořenili, protože kapela, která nám v tuto chvíli dohrála, byly Red Hot Chili Peppers. Za necelých 5 minut bude 8, to znamená, že školáci ještě mohou usedat do svých lavic, což se změní už příští týden, kdy finišuje, bohužel, další školní rok, i když...
1: On už
0: dofinišoval.
1: Ani nezačal pořádně.
0: Akorát tam ještě musí chodit.
1: Mimochodem, a to mi připomnělo, že děti dneska naše děti do lavic neusedly. Oni mají totiž, představ si, branné cvičení.
0: Branné cvičení.
1: Já myslel, že už to lítání v pláštěnkách jako skončilo, ale zase je to zpátky.
0: No, tak to je určitě fajn, aspoň se něčemu zase přiučí naše malé ratolesti.
1: Možná, aby se to nehodilo.
0: Jo.
1: Nechci nic přivolávat. No. Pojďme si dát hlavně muziku, podání třeba L Storm.
0: Se mi díváš na tričko, co?
1: No,
0: určitě.
1: Nevidím ho přes monitor, ale máš tam něco jako R, A, M, M, C, T, E, I, no.
0: Ano, Rammstein! Taková obědová, no, Meintail.
1: Doch. Go with the flow a Queens of the Stone Age, to je další věc, která zazní v nadcházející hodince.
0: Ale ani v tuto chvíli neopomeneme Kristýnku Kubánkovou, která poctivě a pečlivě přichystala další zprávy a v tuto chvíli vám je může předložit.
2: Radio Čas Rock. Rockové křeslo. Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Radio Čas Rock. Rockové křeslo. Jedině na Radio Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
2: Čas Rock.
4: Vše pro vaší grilovačku.

0: 3. června. Kaufland.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
5: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Havířově na Dlouhé třídě, kde se stala dopravní nehoda. Nehoda se stala také v Brně na ulici Plotní. I tady

0: Krásný páteční den vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. E-shopy čeká velká změna, spouští totiž novou funkci snadného vrácení zboží pomocí tlačítka. V praxi to bude nově znamenat to, že zákazník má ze zákona právo na odstoupení od smlouvy bez důvodu do 14 dnů od převzetí zboží či služeb na internetu.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
2: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
0: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. V Uherském Brodě se otevřel nový domov komunitního typu pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Původní zařízení ústavního typu prošlo rekonstrukcí a proměnilo se v moderní bezbariérové bydlení rozdělené do tří samostatných domácností s celkovou kapacitou 18 míst. České volejbalistky dnes čeká další zápas na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách. Od 14 hodin se utkají proti Japonkám. Pátý celek světového žebříčku zatím po pěti zápasech drží neporazitelnost, zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 porážky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: 8 minut po 8 raní dozněla brněnská skvadra Insania a následující info, které pro vás máme, určitě potěší všechny jejich fanoušky. Nejen, že pánové makají na nové desce, před pár dny představili i vlastní krátkometrážní film, jsem to řekl krátce.
1: Krátkometrážní.
0: A ten se jmenuje Na konci bylo slovo. No a vznikl za velké podpory fanoušků kapely, který se ostatně za odměnu sami ve snímku objevují.
1: No, nejenom oni. Hmm. Ano, ten film rozšiřuje vlastně publikaci Kacířův kancionál, což fanoušci kapely asi ví, co to je. Vy ostatní, jestli ne, tak je to taková publikace, která vyšla před pár lety. Je to taková vlastně netradičně pojatá sbírka ilustrovaných textů písní kapely Insania. Má to nějakých 324 stran a mně se líbí, jak kapela vlastně tohle všechny má hodně promyšleno, všechno to do sebe tak nějak zapadá. A kdo zná styl kapely a jejich poměrně jako trefnou provokaci, tak bude trošičku v obraze. Mimochodem, když jsi zmínil, kdo se objevuje v tom klipu, tak nejsou to jenom fanoušci, ale je to taky herec Jan Kolařík, Simona Peková, kapela Debustrol a mnoho dalších.
2: Údajně je ale za posledním vydáním kapela Insania.
3: Insania?
0: Film má velice zajímavý vizuál. Ostatně je to takový vizuál, na který jsme u kapely Insania zvyklí v posledních letech. I pod tímto krátkým filmem je podepsán Oldřich Hladký, známý pod jménem, teď se to ještě jak, Kyberologas? Nebo Cyber?
1: Olas.
0: Cyber.
1: Cyber Olas.
0: Cyber Olas. Okay, jsem ho přejmenoval trošičku. Mimochodem, zajímavý tvůrce, u kterého je zřetelná inspirace Karlem Zemanem.
1: No, spolupracoval také u videoklipů Dark Gambale nebo Forest Jump, tady jeho rukopis je opravdu velice inspirativní, ale inovativní a originální. Takže jestli obětujete nějakých 18 minutek svého času, určitě koukněte na tento klip, který ještě jednou se jmenuje Na konci bylo slovo.
0: A vidět ho můžete na YouTube kanálu skupiny.
4: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tak tohle byli Pretty Maids, kteří už za měsíc a pár drobných vystoupí v Opavě u Sádráku na festivale Holbarock na grilu. My se ale s Tomášem zastavíme ještě u dnešního dne. V kolonce u 19. června tkví jméno Leoš, případně také jeho zkrácená verze Leo.
1: Leoš dneska svátek má. Bude pařba šílená.
0: I tak se dá říct Leoš.
2: Tohle jméno pravděpodobně pochází z Řecka, ale hodně se říká, že také spíše z Německa. Významově se dá přeložit buď jako smělý muž, anebo silný jako lev. Už až třeba budete s dětma v zoo, uvidíte leva, tak řekněte, milé děti, to je Leoš.
0: No ale nejen lev, ale také kocour Garfield má své, svůj svátek. Dnes je tomu totiž přesně 48 let, co se na pultech obchodů objevil první z řady komiksů o tomto línem kocourovi, který neustále trpí depresemi a špatnými náladami, no a kromě napadání pošťáků má nejraději spánek a samozřejmě lazáně.
3: Co se tady děje, Vincent?
4: Chystáme vám královské lazaně, sire. Ledo byste chtěli jiný pokrm?
3: Co, pokrm? Lazaně nejsou pokrm, ty popleto. Je to styl života, stav bytí. Je to vrcholný lidský díl.
2: A hlavně pěkná piplačka, teda lazaně. Dělal jsi to někdy?
0: Ne.
2: No, tak doporučuju. Teda, jo. Ale když jsi zmiňoval Garfielda, tak zároveň tady máme také den domácích mazlíčků ve filmu. Takže plán na večer je jasný. Pozvěte nějaké přátelé, všechny jejich zvířata, udělejte si velkou party a můžete si k tomu samozřejmě nasypat popcorn, něco dobrého nalít a pusťte si lasí, nebo prasátko Babe, anebo třeba čelisti.
0: To je taky krásné zvířátko. No a mám tady ještě poslední svátek na dnešek. A to je velmi zajímavé, protože svátek mají také, představ si, hodinky.
2: Jsem zrovna četl, že mladí neumí poznávat klasické jako hodiny.
0: Ne? Jako ručičkové?
2: No. Dobrý, jsou z toho úplně v lese. Já jsem měl naposled hodinky na ruce asi jako dítě, teda to je pravda.
0: Jo. Nevím. Ale nejde tak složité zase.
2: Ne, já je poznám, jako počkej, se říct, že nepoznám, no. Ne, určitě. Kdybych je měl, tak si aktuálně nařídím 8 hodin 22 minut.
0: 23.
2: Já mám 23, už taky teď na dobře. Já jsem trošku opožděnej.
0: OK. A já přihazuji další muziku. Za chvilku 100 na 100 nebo Warrant.
5: Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
6: Bila. To dobré začíná u nás.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem víc.

0: Bez zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
3: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.

0: Class Rock.
1: Vy bystří z vás určitě víte, že co se týče dnešní letní rokové jízdy, tak v hlavní roli jsou dvě vstupenky na festival Holba Rock na grilu. Naše domovská akce, která proběhne 24. a 25. července.
2: Máme tady dva lupeny pro toho z vás, kdo správně poskládá celou výherní větu. Z té výherní věty zatím známe pouze jedno jediné slovíčko, a tak si myslím, že nastal nejvyšší čas, abychom si řekli i to druhé.
1: Jako jo, ale počkej ještě chviličku, co? Já bych tam ještě něco přihodil a necháme tě posluchače ještě chviličku napnuté.
2: Tak ať si nachystají aspoň psací potřeby, uvolní si nějaký slot ve svých mozkovnách, ať se to tam pěkně vejde. Zatím si dáme Hardcore Superstar a hned po nich vám prozradíme druhé slovo dnešní rokové jízdy.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: dnešní roková jízda má namířeno na holbu rok na grilu. Dvě vstupenky padnou do rukou tomu, kdo správně řekne v odpoledním driveu celé znění výherní věty.
1: A v tuto chvíli budete o něco chytřejší, protože už budete vědět, že druhé slovíčko je dávám.
0: Co?
1: Hlasitost.
0: Jo, takhle.
1: Hlasitost dávám.
0: Dobře, dobře.
1: Ale ještě nevím kam.
0: A jak? A proč? A s kým?
1: No.
0: To se dozvíte během dalšího vysílání na rádiu Čas Rok. Ostatně už zhruba za hodinku a půl přidá další slovíčko i Honza Prokeš. No, a my?
1: My jdeme domů, nebo ještě tady budeme?
0: Ještě budeme hodinku.
1: Dobře, tak tady ještě budeme a dáme si další muziku.

0: Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
5: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz. Jaký si to uděláš,
7: takový to máš. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
8: Letní rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Určitě se mezi posluchači najde mnoho zahrádkářů, kteří pěstují na svých hliněných královstvích různé druhy zeleniny, ale já jsem nedávno natrefil na netu na velmi zajímavý článek, ve kterém se psalo o tom, že vypěstovat, a to si představ, se dá i nábytek.
1: Nábytek? Víš, co jsi teď řekl za blbost? Nábytek, pěstovat nábytek.
0: Neřekl jsem
1: blbost. Já chápu, že když někdo pěstuje něco zeleného, tak si potom myslí, že dokáže pěstovat i nábytek.
0: Mám to před sebou, je to napsané, takže je to pravda.
1: Spálně, pouč mě.
0: Normálně je takový manželský pár, který se pustil do pěstování nábytku. Probíhá to tak, že ohýbají a roubují živé větve stromů, rovnou jakoby do tvaru těch židlí nebo stolů a lavic a podobně. Jo? Ono to sice trvá nějakých 9 let, než to vyroste do správného tvaru, ale na druhou stranu je to čistá příroda, žádné šroubky, žádné lepidlo, žádná dřevotříska. Prostě roste.
1: Takhle vám hezky zraje nábytek, jo? Takhle vám zraje židla. Hele, jako zní to originálně, a což jako co by se, jako ono by se to hodilo, že jo. Já jsem nedávno třeba taky skládal dětem nové švédské skříně do pokoje a určitě bych jako uvítal něco kvalitnějšího, samozřejmě v tomhle z toho, ono pár šroubků totiž zbylo.
0: Tak to je vždycky.
1: Jedna ta skříň trošičku nejde dovřít, ale já si troufám říct, že přivázem.
0: Jako
1: nevím, jestli víc křiví ten nábytek nebo křivá zem, jako, jo? Takže já jsem udělal všechno, jako co bylo v plánku napsáno a nakresleno, že mám udělat. No. Ale na druhou stranu, jestli bych měl čekat 9

0: Ale můžeme zkusit, hele, dneska po vysílání máme před sebou víkend, tak můžeme...
1: Že bychom zasadili stromeček?
0: Zasadíme židly a budeme čekat už jenom na ty peníze potom, až nám to přichází.
1: Ale tak zasadíme dvě, dva a dva, máme čtyři melouny.
0: Ale tak ty zasaď stůl, já židle a uděláme komplet zahradní nabytek nějaký.
1: Už nám chybí jenom hrníčky, příbory.
0: Postupně. Dobře.

0: Tak tohleto svěžnou záležitost mají na svědomí Sum 41, kapela, která loni ukončila svou hudební kariéru, alespoň tedy prozatím. No nicméně to neznamená, že by se po jejich členech slehla zem. Například prakticky poté, co Sum 41 ukončili svou činnost, přesedlal jejich bubeník Frank Zumo ke kapeli Electric Callboy.
1: A mohli jste vidět jejich spojení už jednou v Praze, letos také na Rock for People, vlastně, který proběhl minulý týden ten koncert. Já si myslím, že tam zapad, ať už tak nějak svým vzhledem, svým smyslem pro humor, svým bubenickým umem, sedlo si to. No. I Ivo prozřel na Rock for People během jejich koncertu. To tak moc, že odešel. Nicméně možnost budete mít i příští rok v únoru, protože se kapla vrací k nám a pokusí se zdolat O2 arénu. No, my ale pojďme na další muziku na Rádiu Čas Rock. Po 9. hodině nás čekají třeba Stereophonics.
0: Pozdravuj Máti od Alice, jo?
1: Budu. Já si myslím, že bychom mohli taky zazpomínat na jeden parádní filmový kousek společně s Robertem Teprem.
0: S ohledem všeho podstatného, co se kolem nás děje, už je připravena Kristýnka Kubánková. Mrkneme společně s ní také na silnice, jak to aktuálně jezdí, takže jí předáváme slovo.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Čas Rock.
2: Čas Rock.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Řekneme to rádi a nahlas.

0: kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Havířově na Dlouhé třídě, kde se stala dopravní nehoda. Nehoda se stala také v Brně na ulici Plotní. I tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily přibývá. V Česku už jich je téměř tolik jako čerpacích stanic. V tuzemsku aktuálně jezdí zhruba 120 000 elektroaut a už teď je podle Ministerstva dopravy infrastruktura připravená na více než dvojnásobek.
5: Morava aktuálně.
3: Bohumíně se školní poplatky zvyšovat nebudou. Cílem radnice je finančně podpořit rodiny, aby neměly další výdaje. Od září se nebudou zdražovat ani školní obědy, jak oznámili ředitelé škol, pod které centrální kuchyně spadají. Více nám k tomu řekla mluvčí města Jana Končítková.
6: Snažíme se držet výdaje rodin na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí na rozumné úrovni. Přestože náklady na provoz našich škol a školek každoročně rostou, rozhodli jsme se poplatky v našich školských zařízeních ponechat od září ve stejné výši. Za vzdělávání v mateřské škole budou rodiny dál platit 500 korun měsíčně a za docházení do školní družiny 250 korun měsíčně.
3: Seniori nad 75 let budou mít od příštího roku MHD ve Zlíně zdarma. Dosud mají v krajském městě jízdné zdarma lidé starší 80 let. Věková hranice se tak sníží. Lidé od 65 do 79 let si mohou také za 600 korun ročně koupit Senior Pass. Čeští fotbalisté v klíčovém duelu základní skupiny A na mistrovství světa propadli. S jeho Africkou republikou totiž remizovali 1-1. Po dvou utkáních tak mají Češi na kontě bod a postup ze skupiny se výrazně zkomplikoval. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak tohle byla kapela Seven a vyměřený čas, ale abych uvedl čas na pravou míru, tak máme 9 hodin 12 minut a stále ladíte Rádio Čas Rock.
1: No a my jsme se ještě dneska nepodívali na to, kdo pak slaví 19. června narozeniny. Jdem to napravit, z hudební branže vybíráme při dnešku dvě jména.
0: Tak nejprve je tady Ann Wilson, zpěvačka kapely Heart, kterou sama založila na začátku 70. let. Během své kariéry ale stihla natočit také několik solových počinů a možná se to o ní moc neví, ale k hudbě ji přivedlo to, že při mluvení koktala, za což se hodně styděla, jenže pak zjistila, že právě když zpívá, tak se nezasekává a právě díky tomu se uplatnila v hudbě.
1: Já mám kamaráda, který má podobný problém.
0: Taky
1: ale dá si dva kousky, začne zpívat a nezadrhne se ani jednou.
0: Tak co, když jde třeba něco vyřizovat na úřad?
1: Tak si dá dvě a jde zpívat. Taky se o ní ví, že jak ona, tak její sestra Nancy jsou velkými faninkami skupiny Led Zeppelin. Možná si někteří z vás vybavíte i cover její skladby The Battle of Evermore, který se objevil na soundtracku k filmu Singles. Tehdy to bylo pod hlavičkou jejich bočního projektu The Lovemongers. Tady ukázka.

0: naprosto famózní věc.
1: Takže přejeme všechno nej, no a přát budeme i dalšímu oslavenci. Velkou party s pořadovým číslem 56 si může uspořádat i Brian Welch, kytarista a spoluzakladatel kapely Cold. Už v dětství si vysloužil přezdívku Head, a to kvůli velikosti své hlavy, která byla trošičku větší. Aha. A ta přezdívka mu zůstala.
0: Ze své domovské kapely se svého času na pár let vypařil, aby se mohl naplno věnovat křesťanským povinnostem, jak alespoň tvrdil. Přesto v tomto období na muziku úplně nezanevřel a mimo jiné vydal třeba svou soulovku pod hlavičkou Love and Death. Od roku 2013 je zpátky u kornů ovšem.
1: Takže i jemu patří velká gratulace a poděkování za parádní muziku, která třeba tady Iva velice formovala, jo?
0: Ano, určitě.
1: A nebýt Briana a kapely Korn, ty bys nebyl čím si?
0: Ano. Přesně to řekl.
1: Mnoho jiné třeba formoval i David Lee Roth, ten sice slaví narozeniny na podzim, ale my si ho teď hudebně můžeme určitě dát.
2: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio.

0: Tady někdo buší.
1: To je víkend, klepe na vrata.
0: Jo, klepe, toto je klepání.
1: No tak buší.
0: To je bušení.
1: No tak buší, no. Prostě víkend je tady a my pro vás máme taky dva tipy. Kam třeba vyrazit celou rodinkou?
2: Rokové tipy na rádiu Čas Rock.
0: Pokud máte rádi pohyb a třeba taky Spidermana, ukažte se zítra v lezeckém centru v Hangár tady v Ostravě. Právě tam proběhne akce s názvem Hurá, léto je tady. Vaše ratolesti mohou zdolat různá stanoviště zaměřená jak na pohyb, tak na bystrost. No a na vše budou dohlížet instruktoři v čele také s českým elitním lescem Adamem Ondrou. S ním se ostatně můžete klidně i vyfotit. A on následně z pořízených snímků vybere a také odmění nejoriginálnější fotku.
1: No ale jestli chcete později pohyb vyměnit za parádní muziku třeba, tak vyražte do Fulneku, kde proběhnou místní slavnosti města. Pořadatelé hlásí dostatek jídla, pití a také zábavy pro nejmenší i dospělé. Program mimochodem začíná už v 10 dopoledne, kdy vystoupí děti z místních škol, také místní majoretky a podobné spolky. No a později k večeru vystoupí například kapela Bastard a nebo Lauter.
0: Ať už se tedy rozhodnete pro jakýkoliv program během víkendu, hlavně si to užijte a nezapomeňte si přibalit také opalovací krémy, protože podle Rosníček bude hodně teplo a slunečno. Takže pitný režim bude nezbytnou součástí vašeho přežití.
1: Zapojím se.
2: Rokové tipy rádia Čas Rock.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
8: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
8: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
9: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: Radia Čas Rock.
1: Pomalinko se blíží závěr naší společné cesty v rámci Ostrého budíčku, ale ještě předtím budeme soutěžit o poklad skřetů.
2: Než se odebereme směr víkend, tak vám nezůstaneme dlužní možnosti s námi vyhrát penízky. Takže to nebudeme prodlužovat. 7253311155. A kdo se dovolá?
1: Jako třetí v pořadí.
2: Jako třetí, tak půjde do hry.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Tak jdeme opět soutěžit ve hře Skřetů v poklad. Na lince je připravený Martin, ahoj.
1: Nazdar.
2: No, ahoj, zdravím všechny.
1: Tak, prosím tě, nebudem to prodlužovat, pravidla jsou ti známá, víš, jak se to hraje?
2: Jo.
1: Jo? Dobře, no.
2: Jo, jo.
0: Nuda.
1: Tak pojďme zdolat toho Skřeta.
3: Otevírám box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: Tak začalo to dvouskylečkem. Bereš, balíme? Nebo ještě pokračujeme dál?
2: Balíme a jedem zpátky do Ostravy, jak říkal jsem. Nohavica. Zkusíme to dávat.
0: Jasně.
3: Otevírám box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
0: No podívejme, jak to při pátku skáče z vesela nahoru.
2: No. Tak mu dáme další šanci.
0: Takže co, ještě mám otevřít další?
2: Vlastně další.
1: No.
3: Otevírám box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 800.
0: Tak to byl ale tak, tady pěkný vidím, násobeček.
1: Tady vidím velký dobrý, nebo velký špatný.
2: To bylo dobré teda, no.
1: Co dál?
2: No tak, jak říkal ten ráno, babo rádia, vy jste říkal, že tam žádnou babu nemáte, že?
0: No. Nemáme, no.
1: Honza Prokeš sedí vedle, no.
2: Jo, no právě, teď jsem se chtěl zeptat.
0: To, už to by bylo dědo rač.
2: Co rádi? Kýve hlavou ano, nebo ne?
0: Ne, ten nás neslyší, je vedle ve střižně.
2: Jo, tak, aha, já myslím, že vedle vás. No, dobře, já to zabalím dneska. Dneska
1: balíš nebudu to, jo?
0: Okay.
2: Jo, jo, balím to.
0: Nebudu dobře. Pokoučit. Tak jo. Hele, 800 je tvých, co tady napíšu, ať na to nezapomenu. Mimochodem, chtěl bys vědět, kolik byla top výhra?
2: To, tak určitě, ať vím.
0: Ale pokud by si pokračoval dál, tak by si vyhrál...
3: 1600.
2: Tak to bylo hezké, no.
1: No, nebylo nakonec.
2: Nemusí teď, stačí, když kapla, ne?
1: Tak, no, správný dobře, přístup dobře. A zasloužená gratulace a výhra. Tak užij si 800.
2: Jo, díky, zruším, mějte se.
0: Tak jo, měj se taky, ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj.
0: No a ahoj si řekneme taky my, pápa, goodbye, a wiederzehen.
1: A nepí.
0: No takhle jsem si závěr nepředstavoval.
1: Ne, dobře, tak ne.
0: To
1: dobře.
0: Uslyším doma.
1: Jo, dobře, tak se měj hezky, vy se mějte taky hezky. Užijte si zbytek dne a my se budeme těšit v pondělí.
0: Mějte se, čau.
4: Skřetův poklad na rádiu Čas Rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
7: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
6: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů

0: Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
1: Byla. To dobré začíná u nás.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
7: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
8: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
9: Časrok.
10: Časrok.

0: Zdárek rokeři, pátek je v plném proudu, což je paráda. No a z rádia Čas Rok vás všechny zdraví, nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Máme před sebou opět 5 hodin, které dneska budou hodně nabité, ale k tomu se dostaneme. Panoptiko, Running Wild. A nebo taky Van Halen. Jenom malý výcud z toho, co na rádiu Čas Rok zazní, k tomu Milan Gelnár. Nezapomeňte, že pokračujeme v naší letní rokové jízdě, taky bude skřet, no prostě toho bude fakt, jak už jsem řekl, hodně. Tak se dobře bavte a pěkné dopoledne.
1: Rádio Čas Rok. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rok.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rok.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rok. Čas Rok.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny Chystáte Janík. Rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
12: Stavebniny Janík.
11: S námi to zvládnete.
13: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v České Vsi na Jesenicku, konkrétně v ulici Jesenická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
13: Krásné páteční dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rok při Kristýna Kubánková. Nemocnice hlásí nedostatek krve, darců totiž stále ubývá. Situace bývá vždy nejhorší v letních měsících, v tu dobu je nejméně darců, ale také nejvíce nehod a úrazů, kvůli kterým je darcovská krev potřeba. Nejpotřebnější je univerzální krevní skupina 0.
1: Morava aktuálně.
13: Moravskoslezští záchranáři mají 14 nových sanitek. Ty zamíří na stanoviště napříč krajem. Vozy mají nadstandardní výbavu, která zvyšuje pohodlí pacientů a ulehčuje práci posádkám. Jsou to například hydraulická nosítka. Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 se staly Velké Losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 000 korun a postupuje do celostátního finále. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
14: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
13: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Doha. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až nyní jako sedmý v pořadí. Hlavní program začne v 19 hodin. Tolik aktuální zprávy.

0: Linkin Park na rádiu Čas Rok, no a před námi je kdo jiný než Milan Gelnár, který nám prozradí, cože nás čeká.
1: Pátek nás trochu emočně potrápí. Atmosféra bude oproti čtvrtku dosti vyhrocená, a to zejména ve vztazích mezi muži a ženami. Ve vzduchu budou viset mnohá nedorozumění, a tak raději počítejme do 10 a pak vycházejme tomu druhému všemožně vstříc. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani mohou očekávat nečekané zkoušky, jež mohou mít dopad na jejich peněženku. Ale by budou stabilní a nechají se rozhodit okolním napětím. Střelci mohou egoisticky prosazovat své já. Býci se budou držet rutiny. Pany mohou v případě tlaku jednat necitlivě a kozorozy projeví velkou trpělivost. Blíženci si budou užívat příval inspirací. Váhy by měly sršet nápady a vodnáři se mohou dočkat nečekaných milostných komplikací. Ráky by mělo ochraňovat jejich přirozené charisma. Stíři budou ignorovat okolní zhon a ryby mohou narážet na nepřiměřené nároky okolí. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

0: Je pátek 19. června, venku je hit jak na NHčku u Vysoké Pece a tak by nebylo od věci se občerstvit třeba vychlazeným pivíčkem. Co říkáte? No a o něm si budeme dneska povídat i s našimi hosty, kteří přijali pozvání do našeho rokového křesla a tím bude jak obchodní sládek pivovaru Ostravar Vojtěch Slivoň, tak Dalibor Dub, který je pro změnu brand manažer značky Mustang. Já myslím, že to bude velice zajímavý pokec, do kterého se na rádiu Čas rok pustíme po 11. hodině, takže jestli byste o tomto pěnivém oku chtěli se dozvědět něco zajímavého a to ještě od těch opravdu povolaných, tak máte možnost. Ale než se tak stane, tak nás čeká ještě hromada muziky, o kterou se za chvíli postarej Running Wild. Tak dobré dopoledne.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: prodejnách e-obuv ví.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
6: Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rádio Čas Rok. Skřetův poklad na Rádiu Čas Rok.
1: Pátek nepátek, na Rádiu Čas Rok pokračujeme. Skřetův poklad je tady, šestý v pořadí, bere 725-33-1155.
0: Čas Rok. Rádio Čas Rok.
2: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který splá.

0: Rádia Čas Rok.
1: Tak, jak slyšíte, skřetu v poklad, Rádia Čas Rok je opět tady. No a já mám na drátě Tomáše. Čau, chlape.
2: Ahoj, čau.
1: Nazdar, nazdar. Tak, jak se vede při pátku?
2: Paráda, takhle teplučko na střeše.
1: Co tam děláš na té střeše? Vybíráš okapy?
2: Ne, to necháváme nějakým jiným lidům.
1: Jo?
2: Takový tady kurník teďka, bratrancový.
1: Bratrancový kurník, jo? A co tam jde za krytinu?
2: Tady je plech trapez jenom.
1: Trapez, výborně. Tak a kolik stupňů tam peče, ne?
2: Jo, nemám teploměr, ale tak 25 je, myslím.
1: Ve stínu, ne na té střeše.
2: No, tak.
1: Kamaráde, tak vy jste asi zvyklí, že?
2: Jo,
1: jezdíš někde na dovolenou?
2: Na dovolenou není čas.
1: Jenom není, že to je jedna věc opálený, že si pěkně.
2: Jo, jak cigos.
1: Dobře. Hele, ale pojďme teď k soutěži. Znáš pravidla?
2: Jo, znám.
1: Výborně, takže nemusím nic opakovat, můžeme to odstartovat, jo?
2: Tak, můžem.
1: Stovečka v banku, to je snad jasné, tak jedem.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
1: Základ bychom měli, jedeme dál?
2: Určitě.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
1: Máme 200 korun českých.
2: Tak pojďme ještě.
1: Dobře.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 300.
1: Počkej, ty si říkal, že těch 200 není ani na oběd?
2: Tak s nějakou vodou to nevinde ani na oběd.
1: To ne, dneska je to těžké, takže za ty 3 kilka už bys na něco mohlo být, že?
2: To je taky málo ještě, ne?
1: Dobře, takže jdeme dál.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
1: Takže máme 400 korun českých.
2: Takže ještě můžem.
1: Jedem.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 500.
1: Tak máme 5 kilo, co chystáš na víkend?
2: Na víkend? No, nevím, ještě s dětkama někam zajedem. Doma mám jako robotu a pak... Dětskama nechám.
1: V hodě, ne? Má být hezky.
2: Jo, nevím, ještě možná do toho, do Jičína, tam něco nějaké...
1: Pivní.
2: S pivem, to si, pivní slavnosti nebo něco.
1: No, takže tam určitě se pustí žilou, že jo, nějakou kačku. Takže co, zase jedem dál?
2: Určitě, jedem.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
1: Co se mi líbilo, ty jsi řekl, že něco s dětskama... A že se pojedeš na pivní slavnosti. To není moc pro děti, ne?
2: Tak kapelka tam bude, tak taky si poslechnou, ne?
1: Jo, tak, já myslím, že si řekl, a tak jo, tak zajdu k té vodě, s ním a pak třeba...
2: Můžu nosit pivo, aspoň.
1: Máš rekt, o toho jsi je dělal, že jo? Takže jedeme dál? Tak,
2: můžem.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 700.
1: 700 korun, ty jsi na té střeži a říkal si, jsi živnostník, kolik se dneska bere na hodinu?
2: Jo, nedělá se od hodiny.
1: Dělá se od čeho?
2: Od metra, od úkola.
1: Jo?
2: No,
1: takže od metra třeba kolik se bere?
2: U každého něco jiného.
1: Já nebudu říkat, co si za firmu, jenom takhle zhruba.
2: Jako třeba za tašku 300, řekne, za pokladku.
1: Metr čtvereční.
2: Za metr, přesně.
1: Za jak dlouho je hotová, za hotový ten metr?
2: To je taky specifické, máš tam latování, pokládku, tašky, to je všechno.
1: To je se vším všudy, zlaťování se vším, jo?
2: Ne, jenom třeba za tašku, jako pak latování,
1: aha. Takže je to těžko říct, jak dlouho si zarobíš. Dobře, a teď máme tady těch 700, to bychom měli 2 metry tašek. Tak to přikládáme, nebo ne?
2: Ještě dej jednu.
1: Jo, třeba. Jedeme?
2: Jo.
1: Je to tvoje poslední slovo?
2: Určitě.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. A nemáš nic.
1: Kamaráde, tak nemáme ani tašky, máš jenom robotu a musíš zase dělat dál. No co se dá dělat?
2: Nevadí,
1: nic, ne?
2: Nevadí. Každopádně
1: každopádně vyhráváš teda, alespoň jak jsem ti říkal, nejen ty, ale úplně všichni, kteří se dovolají do naší soutěže, dárkový balíček od Investone. Může být?
2: Může být.
1: Tak si užij si ten víkend, máš nějakou pokrývku hlavy?
2: Ne, nenosím.
1: A ty jsi neměl nikdy úpal třeba?
2: Ne, já na to netrpím, na takové věci.
1: Ty jsi od narození klempíř, nebo ten pokrývač?
2: Prosím?
1: Ty jsi od narození pokrývač?
2: Jo, od narození ne, od školy.
1: Že jsi tak zvykl. Tak kamaráde, a ti je dílo od ruky a hlavně opatrně na těch střechách. Měj se hezky.
2: Děkuji. Jo, díky, měj se.
1: Ahoj.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

Buďte zdraví, rockeři, další díl pořadu Víkend je tady a v něm například jedno velkolepé chystané turné, taky pohled za kapelou Xandria a další. Na rádiu Čas Rock je začátek naplánovaný na 19. a v televizi Rebel o hodinu později.

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock.
0: Čas Rock.
3: Vše pro vaši

0: 3. června. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v Aquaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Aquapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
7: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
8: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
9: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
10: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Van Halen na samém konci této hodiny a my si v té další budeme v našem rokovém křesle s našimi hosty povídat o tom, co máme my Češi tak rádi. Ano, řeč bude samozřejmě o pivíčku a už teď se mi zbíhají sliny. No a k tomu všemu třeba Rammstein. Megadeth. A do třetí se Battle Beast. Takže co nás na Rádio Čas Rock jsme si řekli, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty nám přináší Kristýna, já vám přeju už pěkné dopoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
7: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Ústecký kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v České Vsi na Jesenicku, konkrétně v ulici Jesenická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Krásný páteční den vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. E-shopy čeká velká změna, spouští totiž novou funkci snadného vrácení zboží pomocí tlačítka. V praxi to bude nově znamenat to, že zákazník má ze zákona právo na odstoupení od smlouvy bez důvodu do 14 dnů od převzetí zboží či služeb na internetu.
3: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
4: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
1: Zájemci mohou o dotaci žádat od konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. V Uherském Brodě se otevřel nový domov komunitního typu pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Původní zařízení ústavního typu prošlo rekonstrukcí a proměnilo se v moderní bezbariérové bydlení rozdělené do tří samostatných domácností s celkovou kapacitou 18 míst. České volejbalistky dnes čeká další zápas na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách. Od 14 hodin se utkají proti Japonkám. Pátý celek světového žebříčku zatím po pěti zápasech drží neporazitelnost, zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 porážky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: křeslo.
1: Ano, po nějaké době na rádiu Čas Rok startuje pořád rokové křeslo a dneska půjde, nebo do té naší pohovky půjdou dvě pohovky, protože do nich se tentokrát usadili jak Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovar Ostravar, tak brand manažer značky Mustang Dalibor Dub. Pánové, já vás tady u nás vítám.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, ahoj.
1: Nespletl jsem ty jména.
3: Ne.
1: Můžeme si tykat, to jsme rokeři.
2: Můžeme si tykat,
1: bude mi velikou ctí. Tak, já se teda zeptám nejdřív tady, co je třeba k tomu, aby se stal člověk sládkem?
3: No, těch cest může být několik, v mém případě to bylo to, že my oba dva rodiče pracují v Ostravaru, takže já už jsem tam byl pečený, vařený od mládí. A pak mě to nějak chytlo a začal jsem si vařit pivo doma. Pak jsem si začal pivo vařit ve mini pivovaru a tak nějak oklikou přes Jeseníky a západní Čechy jsem se vrátil zpátky do Ostravy, abych dělal obchodního sládka Ostravaru, kde jsem vyrůstal.
1: Obchodní sládek je pak nějaký větší sládek, jakoby hlavní, nebo jak to funguje?
3: Ono je to tak, že každý pivovar má v podstatě svého vrchního sládka, který se stará o tu výrobu toho piva. Aha. A vlastně má na starosti kvalitu toho, co vychází z pivovaru ven. Ten obchodní sládek se potom stará o tu další část, to znamená, aby to pivo, který ten vrchní sládek tak dobře uvařil a postaral se o tu kvalitu na výstupu z pivovaru, tak aby se o něho starali dál i ti hospodští. Takže ta práce je hlavně o práci s hospodskýma, s výčepákama, aby prostě to pivo správně načepovali, správně ošetřili a vy jste ho vlastně dostali potom ve finále na ten stůl v té nejlepší kvalitě.
1: Tak jak to bylo v těch postřižinách, jo, jak je jezdil podobný. A že je málo vychlazený, jo, to pivo. To je krásná práce, živit se tím, že budu chlastat pivo, to je nádherné. No a druhá otázka, co zase tady obnáší ta pozice, kterou vlastně děláš ty, manažer značky Mustang?
2: No, tak já nemám tak kouzelný příběh jako Vojta, já jsem v tom pivovaru nevyrostl, ač jsem měl k pivu vztah taky od útlého věku, nevím, jestli bych tady měl do éteru říkat to číslo, radši si ho nechám pro sebe, ale ono, tady ze Severní Moravy si myslím, že nás je na to zvyklý více, i když by se to samozřejmě nemělo. Každopádně ta moje práce je víc o těch značkách, víc o tom, jak by ty značky měly vypadat, co vlastně budeme lidem říkat. Aha. A samozřejmě dostanu se taky i k vývoji toho piva, protože u nás je ta práce zase taková víc analytičtější, vlastně zjišťujeme ve velkých průzkumech, jak by to pivo mělo chutnat, co vlastně lidi chtějí pít, a s tímhle my vším potom přijdeme za těmi sládky, diskutujeme o tom, jak to pivo co nejlíp udělat.
1: A ty jsi i u toho názvu, jak to vzniká, jak se má jmenovat to pivo?
2: Taky, vyloženě značku Mustang jsem nevymyslel, protože ta už tady u nás nějakou dobu existovala, ještě než jsem teda v pivovaru začal pracovat, ale když potom jde o třeba jakoby ty názvy těch konkrétních extenzí vlastně, které teď vypouštíme, tak ano, u těch jsem taky.
1: Zní to opravdu skvěle. Takže my za chvíli se budeme věnovat tomu, co se příští pátek chystá tady u nás v Ostravě, a bude to samozřejmě o čem jiném než o pivu. No a o něm bude i následující skladba. Takže si můžeme pustit, pánové?
2: Jdeme na to?
1: Jdeme.
4: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.

0: Áno, je to tak, pivo delá hezká tela, tak jak nám na rádiu Čas rok práve teď spívali Alkohol. No, ale my si budeme teď povídat o jedné skvělé akci.
1: Čas rok. Rokové křeslo.
0: Ano, a my si povídáme samozřejmě o pivíčku, to je prostě krásné téma. Venku je horko, chlapi, kolik dáte za den kousku?
2: Ty jo, no, to jako záleží. Už uvažuji, jestli bych tady měl zase říkat ty pravá čísla, jo. Ale pár se jich vlezou, jednoho většinou nezůstanu. No.
0: Tak to je důležité. Takže, ale máme tady to, co máme, akce s názvem Den s Mustangem, který se bude konat příští pátek 26. června a má to velice dobré motto. Nemusíš to zažít, ale můžeš.
2: Je to tak, je to tak. Mustang právě jako ta značka si stojí za tím, že by lidi neměla tlačit do ničeho a nic jim diktovat a zůstat u toho, co opravdu chtějí. Měli by zůstat u toho, co opravdu chtějí dělat. Každopádně, jak si říkal, je to příští pátek, 26.6. Bude se to konat přímo u nás v pivovaru Ostravar. Začínáme už ve 14 hodin. Můžete se těšit určitě na den plný hudby, dobrého piva, okolo piva se to bude točit hodně, protože tam budeme mít vlastně finále soutěže o nejlepšího výčepního, Černý kůň výčepu, budeme tam mít prohlídky pivovaru a navíc tam budeme vlastně poprvé představovat naše úplně nové pivo Mustang 10. Takže to bude takový unikát, pokud budete chtít Mustang 10 ochutnat, tak máte jedinečnou příležitost tam ještě, než půjde vůbec do prodeje.
0: Další dotaz, bude se muset platit vstupné?
2: Vstupné tam máme takové spíš symbolické, vstupné na tu akci stojí 100 korun, s tím, že vstupenky je možné koupit už teď v předprodeji na pivní pohotovosti Ostravar, hned vlastně vedle pivovaru, a nebo potom samozřejmě na místě. Nemáme online prodej, chceme to řešit takhle naživo.
0: Říkal jsi ochutnávky toho piva, ty budou teda gratis, nebo si musím koupit nějaký vratný kelímek a dostanout každého něco? Nebo...
2: Vlastně ke každé vstupence dostane každý návštěvník první pivo zdarma, takže může rovnou ochutnat nového Mustanga na nás.
0: Tak to zní velice dobře. No a my budeme pokračovat za malou chvíli, teď jsou Wasp, no a co nás tam dál čeká, tak o tom si povíme už za malou chvíli.
1: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy. Radio Čas Rok.

0: křeslo.
1: Ano, rokové křeslo rádia Čas rok je v plném proudu a v něm dneska jak Vojtěch Sliboň, obchodní sládek pivovar Ostravár a taky Dalibor Duba, manažer značky Mustang. Pokud jste si nás třeba naladili až teď, tak pánové, já vás tady ještě u nás jednou vítám. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak, my probíráme samozřejmě všechno možné, ale to nejdůležitější je akce Den s Mustangem, který se bude příští pátek 26. června konat právě v pivovaru Ostravár. Tak, ale kromě toho, těch ochutnávek a tady těch dalších věcí nás tam čeká a proběhne finále mezinárodní soutěže v čepování piva s názvem Černý kůň výčepu. A v něm se vůbec poprvé v historii mezi 8 finalisty objeví hned 6 žen. Jak se jim to pro boha povedlo? Víte, chlapci?
3: No já k tomu řeknu, že těch soutěží výčepních už mám za sebou několik teda a je fakt, že to obsazení takové, aby takhle výrazně převažovaly holky, tak tohle není úplně obvykle. A ono to možná trošičku souvisí i s tím, kde značka Mustang je v podstatě nejsilnější, ať je to Morava, nebo právě třeba to Slovensko, ze kterého tam je několik soutěžících. A tady v těch hospodách prostě čepujou skvělé holky, no. To jako je.
1: Jaký je princip tohoto klání?
3: A je to o tom, že jsme vlastně pozvali hospody, který čepujou Mustanga jako svoji hlavní značku, a potažmo případně Ostravar, to protože ta soutěž je jak pro výčepní Ostravaru, tak Mustangu. A vlastně pokud se chtěli zúčastnit, tak museli poslat video, kde vlastně ukázali, jakým způsobem u nich to pivo čepujou. My jsme následně s dalšími obchodními sládky, s kolegy z Čech, tak jsme vybírali vlastně ty nejlepší. Vybrali jsme 8 nejlepších soutěžících. A my jsme následně teda pozvali na ten příští pátek k nám do Ostravy.
1: Kdo je třeba úplný laik, není to o rychlosti, je to asi, že jo, ta hladinka a já nevím, je to všechno, jak
3: jo, to vlastně je. Jo, přesně tak, je to vlastně, a není to dokonce jenom o té hladince, je to i o tom, jak se třeba načepuje šnit a vlastně není to ve finále jenom o tom čepování. Je to i o tom, jakým způsobem ten výčepní třeba myje sklenici, takže opravdu se tam hodnotí detaily, jak drží houbičku, jak prostě vyčistí tu sklenici, aby tam opravdu nezůstalo žádný smítko prachu. No a pak to jsou ty detaily toho čepování samotného a ve finále i ten servis, protože budou servírovat po rotě, budeme hodnotit to, jestli správně položí tácek, jestli otočí ucho na pravou stranu k hostu a tak dál.
1: To je velice zajímavé. Třeba někteří ani neví to, že já jsem na vlastní oči viděl, že se čepovalo pivo do 2,5 litru, ten jeden půl litr byl vychlazený, ten druhý ne. Ten půl litr ležel úplně na stejném místě a to prostě to nešlo načepovat do toho, který nebyl vychlazený. Je to tak, že jo?
3: Určitě. Těch věcí potom v té hospodě, které dělají ten velký rozdíl v tom, jestli v té hospodě dostanete to pivo opravdu jako skvělé a ten Mustang si tam vychutnáte perfektně, anebo dostanete to pivo v nějaké obstojné kvalitě, je spousta a není to jenom o tom čepování. To je taková třešnička na dortu a dělají se v tom skvěle jako ty soutěže, protože dělat soutěž v narážení sudu je takový jako nudný, no. Ale jde právě i o to, kde ty sudy skladujou a jakým způsobem se starají o celou výčepní technologii, jak mají ty sklenice zachlazené, skladované a tak dále. Je toho spousta, co ta hospoda musí dělat, aby toho Mustanga měla v té správné kvalitě.
1: Prostě je to věda. No a o co se bude soutěžit, tak o tom si budeme povídat za malou chvíli. Teď muzika Three Days Grace.
0: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy. Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
5: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Ano, rokové křeslo pokračuje směle dál. V něm dneska Vojtěch Sliboň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a taky Dalibor Duba, manažer značky Mustang. My se bavíme o akci, která se bude u vás konat příští pátek, 26. června. O co se bude soutěžit? Protože jsme nakousli to, že tam bude probíhat finále v čepování piva.
1: Jasně, já tě jenom opravím, Dalibor Dub, ale Dub, to jméno se plete úplně každému, že úplně v pohodě, úplně v pohodě. Hele, budeme soutěžit o hodnotné ceny. Vlastně my chceme ukázat, že si našich výčepních opravdu vážíme, takže jsou tam nějaké poukázky na dovolené, nějaké, jakoby, bych to zhrnul asi ceny v hodnotě desítek tisíc, nepůjdu asi úplně do konkrétna. A chtěl bych jenom ještě říct, že vlastně ti soutěžící, kteří tam budou, tak jsou z našich certifikovaných hospod. My se snažíme vlastně, máme takový program certifikace, kdy se snažíme vlastně, nebo Vojta hlavně, je to jedna z jeho hlavních částí práce, edukovat naše výčepní a fakt se starat o to, aby oni měli ty nejlepší znalosti a podmínky pro čepování toho nejkvalitnějšího piva. Protože tohle je celkem zásadní. Možná, Vojto, jestli k tomu chceš říct něco blíž za tebe?
2: Já myslím, že jsi to řekl krásně, ale jo, jde nám o to ukazovat právě lidem i trošku je navést vlastně, jako ty vás, když jdete do hospody, tak jo, když hledáte tu hospodu, kde prostě mají to nejlepší pivo, tak pokud tam někde na stěně uvidíte náš certifikát nejvyšší pivní kvality, tak to znamená, že tam to pivo asi bude 99% času úplně skvělý. No.
0: Takže nám bude šmakovat. Jak to, že se to povedlo to finál a je právě v Ostravě?
2: To Ostrava je prostě do domácím hřištěm Mustangu, jo, to je jednoduché. A takže tohle to se jasně nabízelo a to, že jsme to vlastně letos spojili s tím dnem Mustanga, a to se nám tak nějak samo nabídlo, nevím, jestli Dalibore možná.
1: Jo, my jsme totiž takhle tím, že ty hospody samozřejmě certifikujeme už leta, tak my jsme pro ty výčepní měli v minulosti nějakou jakoby širší soutěž, kde bylo více značek, ale teď jsme se chtěli fakt zaměřit na ten náš pivovar a udělali jsme vlastně soutěž přímo pro výčepní Ostravaru a Mustangu, aby jsme to měli tak ještě jakoby víc v detailu a s větší pozorností na právě na Ostravar a na Mustang. A sešlo se to tak, že zrovna právě máme druhý ročník dne Mustanga po nějaké delší pauze, kdy jsme krom právě toho hudebního programu chtěli dát lidem něco víc o pivu a chtěli jsme to neuzavírat vlastně a chtěli jsme tam pozvat veřejnost, ať vidí, jak taková soutěž probíhá v praxi.
0: Kdo bude hodnotit?
2: Jo, v porotě, já teda nebudu já jako obchodní sládek Ostravaru, já to budu nějak spolu moderovat, ano. Ale budou tam dva mý kolegové obchodní sládci z Čech a bude tam hlavně vlastně vítěz té loňské soutěže, ta byla teda celonárodní, těch značek tam bylo víc, jak říkal Dalibor, a to je Štěpán Velký z hasičárny Blesk. Kdo znáte v Ostravě Mariánka hasičárnu, tak tohle je vlastně ten, kdo tam čepuje, to je vítěz té celonárodní soutěže, který nám bude spoluporodcovat letos, protože ten tomu pivu prostě rozumí perfektně.
0: To nezní vůbec špatně. Bude třeba i hodnocení od návštěvníků? Nebo jenom čistě ta odborná porota?
2: Bude to čistě odborná porota. My jsme nějakou takovou cenu sympatie zvažovali, ale necháme to na odborné porotě.
0: Výborně. No a co nás tam ještě čeká, tak o tom si budeme povídat za malou chvíli. Prozatím další muzika. Pánové, velké díky. Tady jsou Hinder.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vašesběrna.cz.
2: Vašesběrna.cz.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rock.
5: Čas Rock.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
10: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
11: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
12: Mistrovství světa ve fotbale je tady.
13: Rádio Čas Rock tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rock.

0: křeslo.
1: Ano, rokové křeslo, Rádia Čas Rok pokračuje dál. V něm dneska Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a taky Dalibor Dub, manažer značky Mustang. Už jsem to nepoplet, že?
2: Jo, takhle je to v pohodě, díky.
1: Chlapci, ale vy nejenom to pivo, ale vy taky posloucháte rokovou muziku, že?
2: Je to tak, no, oba dva jsme se tak sešli u toho.
1: Nádhera, protože jsme se tady bavili o tom, že jste byli na Rock for People, někdo z vás, jo, tady?
3: Jo, jo.
1: A jak bylo?
3: Jo, skvělý.
1: Ty jsi tam byl pracovně nebo jenom na ty kapely?
3: Jo, víceméně jenom na ty kapely. Podívat se na kvalitu Mustanga samozřejmě, ale
1: hlavně... Ohodnotit. A proběhlo to dobře, ta kvalita toho
3: piva. Všechno skvělý, tam nám to zajišťuje skvělá agentura.
1: Tak to je nádhera, to je krásné. Ale pojďme teď k tomu, co se bude konat vlastně v příští pátek 26. června, a to je akce Den Mustanga. Tak to bude v pivovaru Ostravar, kde taky jinde, ale nebude to jenom o pivu, ale bude tam i hudební program, že jo? Tak můžeš nám tady bude teda říct, co tam bude?
2: Je to tak, je to tak. Bude to samozřejmě i o muzice. My tam letos vlastně budeme mít většinu interpretů ze soutěže Black Horse Talent Stage, kterou jsme vlastně loni pořádali s Mustangem, kdy jsme dali šanci mladým kapelám a mladým interpretům se do té soutěže vlastně přihlásit. A těch pět finalistů vystoupí letos na Dní Mustanga. Jmenovitě je to Jiří Drtil, Ella Jane, Alvin, který to loni vyhrál, má hodně, hodně zajímavou muziku, Jana Bastien s kapelou a hlavní hvězda večera bude Marpo, jakožto vlastně ambasador značky Mustang. Marpo nám pokřtí vlastně i novou desítku Mustanga, takže si to tak můžeme vrátit, protože Marpo svou poslední desku chtěl právě Mustangem, takže budem rádi, když nám jí zase pokřtí desítku.
1: Skvěle, skvěle. Takže to máme ten hudební program. Pojďme si to teď trošku zhrnout. Řekli jsme si, že Den Mustanga se bude konat příští pátek 26. června v Ostravar, nebo ve vašem Ostravaru. V kolik se začíná, pánové?
2: Začínáme ve 2 hodiny, kdy se vlastně otvírají brány. Já doporučuji být tam včas, protože, jak jsem říkal, vstupenky koupí lidi už teď před prodeji fyzicky na pivní pohotovosti Ostravar, hned vlastně vedle pivovaru, ale zbytek se bude prodávat na místě. A hlavně mimo toho hudebního programu vlastně budou tam i prohlídky pivovaru, které běžně úplně neděláme u nás, ale aspoň jednou ročně ty chceme dát lidem možnost podívat se k nám i do výroby a jak se to pivo vaří. Vezmeme i na spilku, což je takový jakoby unikát v našem pivovaru, protože pořád vaříme právě pivo v otevřených spilkách, což už se dneska v moderních pivovarech moc nedělá, je to fakt takový tradiční způsob výroby piva. A ty prohlídky pivovaru se budou bukovat přímo na místě, takže kdo dřív přijde, tak tento místo si urve.
1: Takže to bude komentovaná prohlídka.
2: Určitě, určitě, přesně tak.
1: Výborně, co dál, co nás tam ještě čeká? Ochutnávky?
2: Ano, budou tam teda každý návštěvník dostane vlastně ke vstupence první pivo zdarma, takže může ochutnat právě našeho nového Mustanga. A další vlastně část programu je soutěž výčepních Černý kuň výčepu, to už tady vlastně Vojta při posledním vstupu říkal, takže to bude další takové jakoby pivní klání o opravdu toho nejlepšího výčepního, kterého tady máme na Mustang a Ostravar hospodách.

0: čipované pivo mělo vypadat, ale vlastně už i se zkušeností z toho loňského ročníku víme, že fakt je tam sranda a lidi to bavilo, takže jo,
1: dodažte. Je to unikátní možnost podívat se prostě do té výroby, podívat se na tu spilku, podívat se na varnu, takže jo, všechny tyhle ty věci jsou asi dobrý lákadla.
0: Pokud vás baví dobré pivo, dobrá muzika a dobré jídlo, tak určitě doražte a budete se bavit.
2: Já myslím, že neprohloupíte. Já děkuji Vojtovi Slivoňovi, obchodnímu sládkovi pivovaru Ostravar a taky Daliboru Dubovi, manažeru značky Mustang, za rozhovor, který najdete za malou chvíli taky na Rádiu Čas Rock. A my můžeme pokračovat v muzice, se kterou mám nachystané Battle Beast. Tak pánové, velké díky, ať vám to vyjde, no a budeme se těšit zase někdy příště.
0: Taky děkujeme.
1: Díky.
0: Mějte se, ahoj.
2: Vy taky.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy. Radio Čas Rock. Pravé rock

0: 59 minut, to nám to krásně vyšlo. Jestli se chystáte, přátelé, k obědu, nechte si chutnat a já vám k němu nabídnu Amarán. Komunál. A taky Hard. Tak si na rádiu Čas Rock budeme určitě hrát, pozvu vás na nějakou tu akcičku a bude to určitě a mnohem a mnohem víc. Tak ještě jednou, dobré chutání a pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. Rockové křeslo.
2: Tento pátek byli našimi hosty v rockovém studiu Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas Rock.
1: Rockové křeslo. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jaký si to uděláš, takový to máš.
10: Nemusíš být černý kůň, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
11: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz
12: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
13: Hledáte jistou práci?
14: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
15: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
16: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
17: Vážná nehoda se teď řeší na Šumpersku v obci Kosov, na hlavním tahu Zábřeh-Hoštejn. Tady osobní auto srazilo motorkáře, nehoda je bohužel se zraněním. Zdržíme se taky na dálnici D2, 2 kilometry před Brnem bourala 2 osobní auta.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
17: Dobré páteční poledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropická vedra o víkendu naruší bouřky. Meteorologové varují před intenzivními srážkami, kroupami i lokálním krupobytím. Na některých místech podle televize LTV Plus teploty neklesnou ani v noci pod 20 stupňů.
1: Morava aktuál.
17: Městský obvod Slezská Ostrava odstartoval výstavbu moderní sportovní haly. Novostavba za bezmála 90 milionů korun nabídne prostor pro širokou škálu sportovních aktivit, včetně míčových her a raketových sportů. Pokud všechno půjde podle plánu, hotovo by mělo být na podzim příštího roku, říká mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
18: Tělocvična, která přiléhala ke zdejší střední zdravotnické škole, byla již delší dobu kapacitně i technicky nevyhovující a v podstatě sloužila jen pro výuku podniku tělocviku. Naším záměrem bylo vybudovat zde větší sportoviště, které by sloužilo místním spolkům, sportovním klubům i široké veřejnosti.
17: Halou budou moct využívat školáci, sportovní kluby i veřejnost. Ve Zlíně se připravme na dopravní komplikace. Chystá se úprava křižovatky ulic Hradská a Osvoboditelů. Přípravné práce začnou v pondělí. Stavba potrvá do konce srpna. Jde o první část proměny okolí městských lázní. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až teď. Hlavní program začne v 7 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.

0: Rádiu Čas rock kapela Debilhead se skladbou Snad toho nechci moc. No a my máme na drátě Pavla z Motokopanin. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravíme vás oba dva ze Srbska.
0: Ano, zdravíme jak tebe, tak Ivoše, včera se nám bohužel nepodařilo spojit. Kde jste byli, chlapci, že to vůbec nefungovalo?
1: No, uprostřed ničeho. Byli jsme v horách mezi Černou horou a Srbskem, kde prostě nefungovalo vlastně nic.
0: Vlastně nic nefungovalo. Snad toho nechci moc. To byl i název té písničky a to jste chtěli i vy, že včera. No, dobře, takže tam jste projeli, ale co teď? Ty jsi říkal, že jste byli někde nějakou mimo cestu, nebo kde? Povídej.
1: Ne, my jsme jeli po hlavní cestě, nejkratší, nejrychlejší cestě, co jsme chtěli projet směrem na Nový Sad v Srbsku.
0: Ale?
1: No a dopadlo to tak, že tam byla jedna malinká značka práce na silnici a 20 kilometrů zhruba jsme jeli po šotolině, štěrku mezi buldozerama, mezi valcema, mezi prostě vším, co se dá na cestě potkat, když se cesta nově staví.
0: Takový Dakar.
1: No to byl velký Dakar, no.
0: A jak dopadly stroje?
1: Dívám se na, no, na boty a oblečení, se radši nedívám. Zadní ráfek na kole, asi milimetr nějakého nározu.
0: Něco tam prostě.
2: Honzo, my jsme jako inteligentní motorkáři, jako sucho, asfalt.
0: Rozumím
2: a najednou, tomu. Jo, a najednou bahno a objevíme se a ve výšce 1600 metrů snad, jo. Že tam nešlo. Já si myslím, že zastavím, zavolám odtahovku, ať mi to stáhnou dolů a pak, že sednu na to. Hoži, tak se to stává.
0: Ještě, že nemáte ty řetězy, že? Na pohon kola.
2: No právě, jo.
1: No, máme naštěstí kardány, no tak.
0: To by dopadlo.
1: Ještě to nemusíme čistit.
0: Výborně, tak, ale z toho už jste venku, takže cíl cesty dnešní.
1: Cíl cesty dneska budeme parkovat někde v Srbsku, ještě nevíme kde, protože ještě pořád jsme někde ve výšce 800 metrů, ale už je tady asfalt, takže uvidíme, kam dojede. My jsme teď potkali po asi 2,5 hodinách benzínku, kde teda funguje internet, že nám paní poskytla data svoje.
0: Ano.
1: Takže jsme tady čekali tady na to vysílání, ať vás o to nepřipravíme, o ty naše nádherné zážitky dnešní. A potom zase budeme asi bez signálu až do večera, až najdeme někde nějaké ubytování a bude tam snad nějaká Wi-Fi nebo něco. No.
0: Dobrá, říkal jsi na benzínce, aktuální cena, PHM?
1: Za litr 107,9 srbských.
0: To nemůžeme vidět, kolik je.
1: Takže si to spočítá.
2: To je dobře. Tak 1,8 euro.
1: No, 1,8 euro.
0: Zhruba nějak tak, jo. To máme. Takže cíl cesty máme, že jste zaprasení, to taky víme. Jinak, kromě toho motorky a vy, všechno v pohodě?
1: Jo, ale myslím si, že kdyby motorky mohly, tak nám dneska nakopou zadek, ale naštěstí jsou rozumnější než my.
0: Jasná,
1: jo, můžu, dobré.
0: Jo, vůbec není problém. Hoši, takže se zatím mějte pěkně, jinak počasí, protože u nás tady třicítky už panují.
1: Tady momentálně tím, že jsme vysoko, tak polojasno a zhruba nějakých 25-26 stupňů.
0: Jo, tak to jsme na tom už
1: líp. V tisíci metrech bylo nějakých 21 stupňů, bylo v tisíci metrech.
0: Jo, a milibary tlak? Rosný bod?
1: Rostný bod velký. A jelikož jsme jeli na dovolenou, aby jsme se zbavili stresu, tak dneska se nám vrátil ve 150%.
0: Co se dá dělat, kluci? Hlavně opatrně, že jste to přežili. Tak a zase si zavoláme, jo? Mějte se krásně a posílejte fotky.
1: Určitě.
0: Zdravíme.
1: Všechny pozdravujem, ahoj.
0: Jak tebe, tak Ivoše. Čau.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Tak, je páteček a k němu se přímo nabízejí rockové tipy, ve kterých pro vás máme pozvánku na Den města Fulnek, který se bude konat už zítra. Bohatý doprovodný program pro celou rodinu, jako třeba vystoupení žáků základní anebo mateřské školy, majoretky, animace, skákací hrády, ale taky kapely, jako třeba Bastard, Lauter a další. Slavnostní zahájení akce je naplánované na 14. hodinu, ale bacha, celý program začne už v 10 dopoledne. Takže, jestli přátelé nevíte, co s nadcházející sobotou, která má být nádherná, možná, že jsme vám právě teď vytrhli trn z paty. Tak to bychom měli a můžeme na Rádiu Čas Rock pokračovat, a to s Komunálem anebo Amarantem, kteří přijdou na řadu za malou chvíli. Roku.

0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do AutoESA.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
9: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a já v našem vysílání vítám Hmotáka. Čau.
1: Krásný dobrý den, přátelé. Ahoj.
0: Nazdar. Tak, ty jsi někde na cestách, povídej, kam jedeš, nebo kde jsi byl?
1: Královské město Jemnice, je to na takovém úpatí Jihočech a Vysočiny. No, na takovým pomezí, co tak mám říct, tak si to všichni dolerejte.
0: A co jsi tam dělal?
1: No a historická slavnost Barchán od pátku do pondělka.
0: Ale, tak
1: si bude... jenom do neděle, ale i tak.
0: Takže dobrý bude veselo. Takže bude. Takže bude veselo, slunce pálí.
1: Jo.
0: Takže máte tam taky tak teploučko, jak u nás.
1: Ano, 30 stupňů, 29,5.
0: Tak, hlavně něco na hlavu, pozor na slunku je svíně, jak říkal Bohuš. Jo.
1: Přesně tak, počupit si z bambulí, hlava už mě nebolí.
0: Ano, přesně tak, ale teď ta muzika Tlustá Berta, proč si vybral zrovna jí, oni tam budou hrát?
1: Ne, to ne, bude tam z tohohle ranku třeba skupina Morava dneska večer.
0: Aha.
1: Kolem půlnoci. Přátelé, vstup je zdarma, můžete dostavit, kdo to máte blízko.
0: Uh-huh.
1: A zítra třeba Marta Jandová s bandem, no a další a další.
0: Dobrá, ale teď komu to půjde?
1: No určitě všem, komu je teplo, protože i tento song je docela tematický, že, na teplo.
0: Ano.
1: A když před chvíli hráli komunálové, Jihočechové, tak si říkám, právě další Jihočechy bychom mohli taky zahrát. Už mi to napadlo dneska dopoledne, že dlouho jsem je neslyšel, tak aby jsme si je trošku připomněli, oživili zase. No, taky by to mohli dotáhnout. No, škoda, no. Komunál to vytáhl dobře, tak třeba se jim ještě podaří i Bertě a to kope to taky někam na větší pódia.
0: Nikdy neříkej nikdy. Tady to je, měj se krásně, užij si slavnosti a pošli nějakou fotku. Čau.
1: Díky moc. Čau, rodino.

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Závratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
9: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

0: poslední minutky této hodiny jsme si na rádiu Čas Rock užili z Guan Waves. A nás čeká Trautenberg. A ty Judas Priest a do třetice ZZ Top. Tak mrkneme se na probíhající fotbalový šampionát a taky je tady jedna pozvánka za sportem. Ano, zasportujeme si společně, protože sport ten ke zdraví. Tak snad ano, uvidíme.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Čas Rock. Čas Rock.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
11: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
10: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
11: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
12: Nehoda se aktuálně řeší v Ostravě na ulici Šenovské, bourala tady dvě osobní auta. Vážná bouračka se stala ve Vizovicích. Na hlavním tahu i tady bourali dva osobáky. Nehoda je bohužel se zraněním. Nehoda nás potrápí také v obci Oslavany na Brněnskou v ulici Hlavní. Tady bouralo osobní auto s traktorem. Vážná nehoda se řeší taky na Šumpersku v obci Kosov. Na trase Zábřeh-Hoštejn osobní auto srazilo motorkáře.
1: Rádio Čas Rock.
12: Dobré páteční odpoledne, rockeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Polovinu lidí v Česku znepokojuje finanční situace. Nejčastěji se přitom obávají zdražování potravin a energií. 2/5 lidí chtějí proto v porovnání s loňským rokem omezit své útraty. Každý druhý pak odkládá nějaký větší plán.
1: Morava aktuálně.
12: Ve vodní nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku je zhoršená kvalita vody. Pravidelné odběry tam ukázaly výskyt látek, které způsobují zarudnutí kůže, vyrážku a intenzivní svědění. Masivní infekce může způsobit otoky a nevolnost. Doprava ve Zlíně a jeho okolí projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Správa železnic chystá modernizaci trati z Otrokovic do Zlína. Klíčovou součástí bude taky výstavba tzv. Prštenské příčky. Více nám k tomu řekl mluvčí města Tomáš Melcer.
13: Cílem je vytvořit nový dopravní koridor, který odvede transitní dopravu z přetíženého centra města směrem na jižní svahy. Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající komunikaci ve špatném technickém stavu.
12: Celý projekt by měl být dokončen v závěru roku 2030. Zatím bez větších posil zahajují přípravu na další sezónu fotbalisté Ostravy. Jedinou novou tváří je brankář Matouš Babka z druholigové Opavy. Nový trenér Roman Skuhravý do širšího kádru zařadil taky záložníky Grigara a Frýdka. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Trautenberg.
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
0: Ano, přesně, toto byl Trautenberg se skladbou Když už tak už, a to si možná říká i trenér Miroslav Koubek, který se nechal slyšet, že můžou být chlapi rádi, že ten bod vůbec získali.
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
0: Fotbalový šampionát samozřejmě pokračuje a v něm náš tým včera změřil síly s Jihoafrickou republikou, se kterou jsme remízovali 1-1. Kolem nařízené penalty, kterou jsme dostali kvůli ruky Pavla Šulce, jsou debaty všelijaké, tak jako hodnocení našeho výkonu. No a na ten jsme všichni zvědaví příští čtvrtek, kdy nám nezbývá nic jiného, než porazit Mexiko. Pokud se nám to nepodaří, tak nazdar, balíme kufry a jedeme domů. Každopádně budeme držet palce a to taky za podkresu muziky, se kterou mám teď do těch následujících minut na rádiu Čas Rock nachystané. Judas Priest.

0: rok. Kam za sportem?
1: Tak za tím sportem bychom se mohli třeba vydat na akci Hurá léto je tady, která se bude zítra konat v ostravském hangáru. Na 14 metrech čtverečních bude nachystané sportovní vyžití pro všechny, kteří fandí lezení. K tomu se bude losovat o nejlepší foto toho, kdo bude mít s Adamem Ondrou nejvtipnější fotku a celá řada velice zajímavých věcí. Místnost je klimatizovaná, takže nebojte, nebude vám takový hit, jak je právě teď venku. A na Rádiu Čas Rok pokračujeme Snow Patrol a nebo Entrex za malou chvíli.
0: Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
10: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
10: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
11: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

Buďte zdraví, rockeři, další díl pořadu Víkend je tady a v něm například jedno velkolepé chystané turné, taky pohled za kapelou Xandria a další. Na rádiu Čas Rock je začátek naplánovaný na 19. a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Snow Patrol na rádiu Čas rok 13 hodin 32 minut. No a to je co? Chvíle pro písničku na přání 7253 31155.
1: Rádio Čas rok. Pravé roko.

0: A to byli ZZ Top, no a o tu další muziku, tak o tu se postará Dušan, kterého vítám Meteru, čau.
1: Čau, zdravím ze sídla Temnoty, tady je kosa jak kráva, nevím, jestli běhu s autem ven, já jsem to už jsem schoval, ale asi budu muset vytáhnout, ne, dobré, dělám srandu. Takže on to zahrájem si dneska při tom pátku King Raymonda, na kterého se v poslední době nějak zapomíná, písničku Amens, z 87. alba Abigail, samozřejmě pro tebe, celou úžasnou radiu. Celé úžasné radio Čas Rok, rok zdravím a všichni si užívají pátku a dodržují hlavně pitný režim a poslouchají pravou hudbu.
0: Je to zapotřebí. Kolik máte stupňů u vás, nevíš?
1: No to už bude tak asi, no, já jsem v garáži, tak tady bude takových, no, 22, ale venku tam bude tak 35.
0: A kolik máte lahváč?
1: No, mám to chladit, ten bude být, no, jak jste byl odchodu, jak říkal pan Pávek.
0: Jak jsi přišel na to, že na tom šestém je to přichlazený a na tom osmém?
1: To už bylo zase teplé, ne? Ale zase to bylo studené.
0: Asi jo, tak hlavně, že jsme to, na to přišli. Měj se krásně, díky za zavolání, ahoj.
1: Díky moc, měj se pěkně a pěkný víkend, čau.
0: Taky, a ať chutná.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
12: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
13: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
14: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZákoník práce.cz.
15: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: Ja, 13.58. No, to je pravda. Harley, další muzika, která nás na rádiu Čas ruč čeká v těch následujících 60 minutách. Taky Wasp, nebo Megadeth. Tomu se podíváme, jak si vede novinka týdne. No, skřet, že by nebo neby, no uvidíme a taky se mrkneme na to, o co se hraje v dnešní rokové, letní rokové jízdě. Je to hodně, nebudu to zdržovat, držím palce a jdeme na to.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
1: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
1: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
6: Byla. To dobré začíná u nás.
8: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Nehoda se stala v Ostravě na ulici Šenovské, bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Pohořelicích na Brněnsku v ulici Brněnské. S komplikacemi musíme na Brněnsku počítat taky v obci Oslavany v ulici Hlavní. Tady boural traktor s osobním autem. Vážná nehoda se pak řeší ve Vizovicích na Hlavním tahu. Tady bourala dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním. A záchranáři zasahují taky v obci Kosov na Šumpersku. Na Hlavním tahu Zábřeh Hoštejn. Osobní auto tu srazilo motorka.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré páteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Více než polovina Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu. Bezmála čtvrtina řidičů chce strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo na Slovensku.
4: Morava aktuál.
2: Na univerzity v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i Vysoká škola Báňská získají na jejich podporu bezmála 21 milionů korun, jde už o čtvrtou podporu projektů, díky kterým do regionu míří experti ze zahraničí. Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 se staly Velké Losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 tisíc korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
5: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
2: České softbalistky přišly o šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa. To se bude konat příští rok. Rozhodlo o tom dnešní vítězství Itálie nad Kubou 10-0. Češky už mají jistotu, že obsadí v základní fázi až páté nepostupové místo. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Toto byly Muse a před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Suzy Quattro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podstavně z tu motorů Detroitu, podsta rebelí i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se, tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quattro, Alice Cooper, Kick Out the Jams.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.
3: Kick Out the Jams!
1: Susie!

0: Tak máme Páťu Línek a i dneska na rádiu Čas Rok pokračuje letní roková jízda, ve které se tentokrát hraje o vstupenky na náš festival Holba Rock na grilu. Pokud byste chtěli mít doma dva lístky, a to úplně zadarmo, stačí poskládat výherní větu. A je to. No a s ní máme venku dvě slova, které jsou hlasitost dávám. Jo, hlasitost dávám. A já doplním úplně, ano. Já doplním úplně. A kam? No tak to už vám ve svém driveu prozradí naše Vrána, u které samozřejmě jeden z vás taky ty vytoužené vstupenky na Holbu vyhraje. Tak hodně štěstí a dobré odpoledne.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: obuv ví.
1: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
2: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
3: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Radia Čas Rock.
1: Tak, doufujeme, že se nebude smát ten skřet, ale že bude závidět, protože něco vyhraje Ivoš. Je to tak? Zdravím tě, je? Ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, čau, Ivoši. Tak, máme půl třetí pryč, už se to chýlí ke konci v práci, nebo jak to je u tebe?
2: Jo, nejvyšší čas v tom vedru.
1: Máš ne?
2: 30 stupňů, to už je moc.
1: Je dost, ano. A co plánuješ třeba na zbytek dnešního dne?
2: No ještě, že ten víkend, co má být ještě teplejší, tak strávíme někde v bazénu nebo u bazénu.
1: To je pěkné. A vy máte svůj soukromý bazén doma?
2: Ne. Nemáme, jdem ke známým.
1: To, přesně, co se tam budu zlobit s vodou, že jo? Chlor, toto, mouchy.
2: Přesně tak, no.
1: Máš recht.
2: Tak byl něco na pití, je to vyřešeno.
1: Hele, ano. Příjemné s užitečným spojíte.
2: Tak.
1: Tak, no ale na ten grill budete muset něco pořídit, koupit, že jo?
2: Ano.
1: Teď mají třeba krkovičku v Lidlu za 79 kilo.
2: V Lidlu, už tam běžím.
1: No.
2: Kolik ti platí za tu reklamu?
1: To nevím, to je jedno, ale já jsem to slyšel, víš, takže můžeš vzít pár...
2: Už jsi to nakoupil na víkend.
1: A teď tam jedu právě, takže pár stroužků můžeš vzít, takže můžeme otevřít první, znáš pravidla naší soutěže?
2: Jo.
1: Tak dobré, tam je rovné kilo, takže tam je jako 100 korun, jo? Takže to bys si měl na kilo a něco. Kolik vás bude na té grilovačce?
2: 8, 10.
1: To tak po 20 deka, to se nenajíte, no ale zkusíme první kilo.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
1: Takže to je jasná věc. Teď jsou 200, to jo. Už možná by na těch 8 stejků stačilo, že? Z té krkovičky samozřejmě.
2: Jasně, takový těch menší jednohubek.
1: No tak, ale zkusíme to?
2: No jasně.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: Takže 200 korun máme doma. Co ty na to? Jedeme dál? Pokračujeme, výborně.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
1: Pak to už bys se čuměl, ne? Jak by si hodil přes rameno ten kus toho masa a přišel tam?
2: Pořádný flák.
1: Že? Bys řekl tak, a teď mluv.
2: A že by mohly být ještě dva ty fláky, no.
1: A nebo aspoň, já nevím, berinka piva.
2: No.
1: Co?
2: Tak jedeme dál.
1: Dobré.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: No, tak to pomaličko, ještě takové křupky k tomu.
2: No, nějaké pečivo musí být, tak ještě jdem dál.
1: Takže jdeme dál, dobře. Mám otevřít, jo?
2: Ano.
0: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. A nemáš nic.
1: Takže na grilu bude asi vzduch omaštěný větrem, podle všeho.
2: Tak, a klobasy, jaké svět neviděl.
1: Jaké svět neviděl, přesně, páni muzikanti.
2: Takže to není skřet, ale je to striček skrblík.
1: Je to striček, přesně, jak ty říkáš, to, co se dá dělat. Každopádně cena útěchy, aspoň balíček od firmy Investona, která je sponzor naší soutěže. Nezlobíš se? No, co se dá dělat, že jo, taky.
2: Jak říkal Ivan Lendl kdysi dávno, je to jenom sport.
1: Máš rekt. On ještě žije?
2: Určitě, žije a užívá si.
1: Já jsem ho měl strašně rád, to bylo on, pak byl Šmíd, ne, nebo kdo byl?
2: Ano, no tak bylo jich víc, no.
1: Jo, ty jsi tenista, že to tak znáš?
2: Ne, on si vždycky vzpomenu, jak on to tak tím, jak byl dlouho v Americe a potom se s ním dělali v Česku rozhovor a vlastně pronesl takovou větu, jak si vydělává peníze a on říkal, no je to jen sport.
1: Je to sport, je dobře, no to
2: vývoří. S tím přizvukem, tvrdým jazykem.
1: Jo, ty to taky bereš sportovně, což je dobře, kamaráde, každý tak si užij tu grilovačku, musíš to jí bohužel zaplatit ze svého a možná se sejdeme v tom Lidlu.
2: OK.
1: Jo, tak se mi krásně, ještě dobře, u osp, jsou na chystání, komu?
2: No všem, kteří se dovolají a konečně něco vyhrajou.
1: Dobře, ano, budeme držet všem palce. Měj se krásně, ahoj a pěkný víkend.
2: Taky.
1: No, a vy se taky mějte, přátelé, hezky, protože já se loučím, užijte si ten krásný víkend, má být sluníčko, má být teplo, takže hop, v vodě, nezapomeňte se namazat. Čau.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
0: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
8: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Časrock.

Kateři a jejich soudnej den, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Páteční odpolední drive je připraven, od mikrofonu ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Hanzík vysmahnul, typuju, že to bude Porubák nebo Vřesenské koupaliště nebo někam do Stínu, to rozhodně, ale já mám pro vás hned jako, než vám pustím, co si vlastně budeme pouštět v těch dalších hodinách a co pro vás mám, tak tady mám pro vás osvěžující zvuk páteční pohody. Ano, dá se to vyjádřit zvukem a to takto. Jdeme do toho. The Night Flight Orchestra.

0: víte co? Co bychom se s tím mazali hned v další hodince? Mezi vás rozhodíme dvě vstupenky na Holbarock na Grillu 2026. Letní roková jízda jde na plné pecky, tak proč se do toho nepustit hned po zprávách, že jo?
1: Rádio Čas Rock. Rockové křeslo.
2: Tento pátek byli našimi hosty v rockovém studiu Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas Rock.
1: Rockové křeslo. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné,

0: levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz. Jaký si to uděláš,
4: takový to máš. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
6: Stále jsou problémy v Ostravě na Šidovské ulici, kde bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky v obci Rybí na Novojičínsku na výjezdu na Šenov u Nového Jičína. Osobní auto tady narazilo do plotu. Vážná nehoda se stala v Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského. Tady bourala dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři. A pozor si stále musíme dávat taky v Pohořelicích na Brněnsku. V ulici Brněnské tady bourala dvě osobní auta.
7: Radio Čas Rok. Právě.
6: Dobré páteční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropická vedra o víkendu naruší bouřky. Meteorologové varují před intenzivními srážkami, kroupami i lokálním krupobytím. Na některých místech podle televize a TV Plus teploty neklesnou ani v noci pod 20 stupňů.
8: Morava aktuál.
6: Fotbalový klub Bospor Bohumín slaví 20 let. Město klubu k jubileu staví nové modulové zázemí za více než 30 milionů korun. Moderní zázemí a kanceláře vznikají v areálu Pavla Srnička. A jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, to není všechno.
9: Dvoupodlažní budova složená z 24 ocelových modulů by měla být dostavěna ještě letos a klub díky ní získá nové šatny i prostory pro trenéry, maséry a další členy realizačního týmu. Zároveň už jsme začali projektovat nové hřiště s umělým trávníkem. To bude stát v areálu na Faji.
6: Voda u pláže v nádrži Bystřička na Vsetínsku vykazuje krátkodobé znečištění. Hygienici lidem doporučují, aby se zatím na tomto místě nekoupali. Jestli je tu vodní rekreace bezpečná nebo ne, to by mělo být jasné příští týden. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Česko oficiálně podalo kandidaturu na začátku června. Před dvěma roky se šampionát konal v Praze a Ostravě. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: Slíbím, ale v letní rokové jízdě Rádia Čas Rok vám dneska můžu slíbit dva lupeny na náš narozeninový festival Hall Barok na grilu 2026. Tu podstatnou část věty už byste měli mít jakože zmáknutou, takže víte, že hlasitost dávám úplně. A teď chybí ten poslední dílek skládačky. Tak věřte tomu, že dáme ještě Maidny a taky Red a pak vám to prozradím. A pak se můžete o ty dva lupeny směle poprat. Hodně štěstí.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Vesovej za hovorec, tady na rádiu Čas Rock. No a my se můžeme projet, ne? Léto nám začíná.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock.
0: Letní roková jízda rádia Čas Rock, tak jako každé prázdniny, no tak my jsme to letos odpálili už černou právě teď v dnešním odpoledním driveu. Poslední slovíčko, ten poslední dílek do dnešní skládačky, tak abyste si mohli sáhnout úplně zadarmo pro dva lupeny na letošní ročník Holba roku na krylu. Tak poslouchejte dobře, to poslední slovíčko zní naplno. Teď už máte celou větu a telefon do studia znáte. 725-33-1155.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Holba rok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
12: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
13: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
12: A maminka se mnou.
13: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
14: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
0: Tak a teď čekáte, co bude. No já vám povím, co bude.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
0: To si pište a teď v tom pojede s náma i Jiřík. Čau.
15: Ahoj.
0: Prosím tě, tak co? My jsme to udělali tak, jsme udělali takovou atomovku na vás, jakože rychlovka, co to budeme natahovat až do večera. Dneska máte úplně jiné plány, že jo? Nejlépe nohy do lavoru a do stínu a na jedno, minimálně na 10. Tak, co po tobě chci? Dnešní výherní větu letní rokové jízdy?
15: Hlasitost dávám vždycky naplno.
0: Přesně, je to tak, děláš to tak i v reálu, doufám.
15: Dávám často.
0: No to ještě, aby ne. Jiříku, dva lupeny na Holba rok na grilu 2026 jsou tvoje. Na co se můžeš těšit, to najdeš na našem webu. Já to jenom připomenu. Sádrák v Opavě, tedy Stříbrné jezero, 24. a 25. července 2026. Je to pátek a sobota. Pretty Mates, Tři sestry, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minit, Kurtizánist, 25. Avenue. Třeba i ostravská mlátička Malignant, Tumor nebo Pitch Hammer. No a zbytek je na časrok.cz. Teď jsem to zvládla na jeden nádech. Těšíme se na tebe.
15: Perfektně, budu se těšit taky.
0: Samozřejmě můj typický dotaz. Kdo půjde s tebou? Vyhlásíš soutěž nebo máš jasno už dneska?
15: No ještě uvidím. Zřejmě manželku a když nebude chtít, tak někoho najdu.
0: Ale vezmi prosím tě celou rodinu, protože oslavujeme 15. narozeniny Rádia Čas Rok a vidíme se. Je to tvoje?
15: Děkuji moc.
0: Měj se a krásný víkend. Čau.
15: Ahoj.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
16: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
17: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlá.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Takhle se nám playlistem v pátečním odpoledně brouzdali Metal Church. Úžasný to kousek, Watch the Children Pray. No a na rádiu Čas Rock taky muzika podle vás. Děkuju za fotku od Sigiho, který si opět přesně tak, jak to dělá podle tradice, nechal udělat novou kérku a vždycky nám volá od někud z Ázie, tak tentokrát je to i s fotkou a kafečkou, že je připraveno, takže Sigi, nejenom pro tebe, ale taky pro tvou přítulku. Děti, mějte se rádi.

0: 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
5: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
6: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
7: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: Kovic na dalším ročníku Ostravy Plamenech. Tohle byly The Nightfly Orchestra. A my pojedeme dál v pátečním odpoledním driveu. Pro vás chystá Whitesnake. Zaskáčeme si Sportless. A do třetice třeba In Excess. Malé připomenutí novinky tohoto týdne v podání Suzy Quattro a Elise Coopera a taky Skřetů v poklad. Ten jsme ještě dneska odpoledním driveu otevřeli. Tak schutí do toho, půl je hotovo. Nejprve ale zprávy.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás.

0: Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
2: Stavebniny Janík.
1: S námi to zvládnete.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: S problémy musíme počítat na Novojičínsku v obci Rybí na výjezdu na Šenov u Nového Jičína. Tady osobní auto havarovalo do plotu. Vážná nehoda se stala v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského. Bourala tady dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním. Bouračka se řeší taky v Brně v ulici Nové Sady. Nákladní auto tady narazilo do značky a pozor si musíme dávat i v Kyjově v ulici Strážovské, kde bourala dvě osobní auta.
6: Radio Čas Rock.
5: Dobré páteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Polovinu lidí v Česku znepokojuje finanční situace. Nejčastěji se přitom obávají zdražování potravin a energií. Dvě pětiny lidí chtějí proto v porovnání s loňským rokem omezit své útraty, každý druhý pak odkládá nějaký větší plán.
7: Morava aktuálně.
5: Městský obvod Slezská Ostrava odstartoval výstavbu moderní sportovní haly. Novostavba za bezmála 90 milionů korun nabídne prostor pro širokou škálu sportovních aktivit, včetně míčových her a raketových sportů. Pokud všechno půjde podle plánu, hotovo by mělo být na podzim příštího roku, říká mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
8: Tělocvična, která přiléhala ke zdejší střední zdravotnické škole, byla již delší dobu kapacitně i technicky nevyhovující a v podstatě sloužila jen pro výuku tělocviku. Naším záměrem bylo vybudovat zde větší sportoviště, které by sloužilo místním spolkům, sportovním klubům i široké veřejnosti.
5: Halu budou moct využívat školáci, sportovní kluby i veřejnost. Na jižní Moravě ubylo obyvatel. Jejich počet za první čtvrtletí letošního roku klesl o 3000. Důvodem je hlavně převaha vystěhovalých nad přistěhovalými. Víc lidí taky zemřelo, než se narodilo. Úbytek zaznamenaly všechny jihomoravské okresy. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Ten se kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě koná až teď. Hlavní program začne v 7 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční odpoledne s Vránou Outratkou.

0: týdne.
1: Suzy Quatro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů Detroitu, podsta rebelii i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se. Tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quatro, Alice Cooper, Kick Out The Jams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.
2: Kick Out The Jams.
0: Suzy.

0: čas rok, další hrací týden je skoro za námi, tak ještě jednou v tomto týdnu se to ale dáme, a to v dnešním odpoledním driveu. Co pro vás má v tom boxu, netuším, to ví jen on sám, takže dejte tomu ještě dva koučky a pustíme se do toho. Jo, ať to máme za sebou. Nebudu vás lákat do bludiště, nebudu vás lákat do bažiny, o to se postará Skřet, tak klidně pozbírejte odvahu a za chvilku se do toho pustíme. Číslo do studia znáte, 725-33-1155. Do té doby, než si to s ním budete moci rozdat, v tom lítém boji, posledním, v tomto pracovním týdnu, tak ještě Whitesnake a taky Rise Against.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Telefon. Výzva. A box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
5: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, Nulka, Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží Straight Roll-On 50 ml, Deo Spraye 150 ml či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty Straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
13: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Rage Against, vy posloucháte Rádio Čas Rock, který je páteční odpolední drive a čas rozdat si to a třeba si sáhnout po skřetově pokladu. Právě teď 725-33-1155, beru toho šestého.
1: Skřetův poklad na Rádio Čas Rock. Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: vlastně v předposledním školním týdnu letošního školního roku. Naposledy, o víkendu si dáme pauzičku, tak abyste to mohli prodýchat, vyrelaxovat se a v pondělí se do toho pustili znova. Takže kdo dneska bude naposledy bojovat se skřetem o jeho poklad?
1: Katka.
0: Čau, Kači, dneska už po?
1: Jo, právě jsem přiletěla z Francie, tak je třeba doplnit budget.
0: No dobře, ty chápu, naprosto rozumím. Tak uvidíme, jdeme na to?
1: Ano.
0: Pravidla si znáš? Otevíráš jeden box za druhým, co v něm je, nevím ani já, to ví jenom ta malá sádrová bestie. A pokud řekneš, jdeme dál, ve chvíli, kdy končíš hru, končíme hru.
1: Jo,
0: dobré. Tak jdem?
1: Ano.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
0: Stovka, to ti jako asi moc nezalepí tu Francii?
1: To asi ne, tak jdeme dál.
0: Dobře.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: Já, to není žádná hitparáda ještě?
1: Ano, jedem dál.
0: Radši? Řekneš konec, tak konec, takže jedeme dál.
1: Jo, říkám, jedem dál, jo.
0: Dobře,
1: jo.
0: Dobře, valíme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 300.
0: 3 kilča?
1: Jo, tak ještě to tam pošlem.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
1: Ještě naposled.
0: Dobře.
1: A dobrý.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 500.
0: 5 kilo jistota.
1: Jo, to už si nechám, to je aspoň platky letiště.
0: Končíme, jo?
1: Jo, jo.
0: Neukecám tě na ještě jeden boxík.
1: Ne. Nenechám se.
0: Nenecháš se? A chceš vědět teda jako kolik v něm je? Když si necháváš 500, teď už to bude mimo hru.
1: Jo, jinak jako jo.
0: No tak jo, tak poslouchej dobře.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
0: Těch 600 by ti dal.
1: Jo, ale tak to nevadí, to kilo. No,
0: 5 kilo tak je dobré. Jo. Kači,
1: super.
0: Jsou tvoje,
1: děkuji,
0: užij si to ve zdraví a vítej doma.
1: Děkuji, díky.
0: Krásný víkend, děj se, čau.
1: Ahoj.
3: Skřetův poklad na Rádiu Čas Rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
9: Máš to vysoko, máš to daleko.
10: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
11: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
12: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
13: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
14: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Časrok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: tečou na řadě zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
1: Čas rok.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město

0: elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
7: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trust Chlebovice, Frýdek Místek.
8: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
9: Stále jsou problémy v Uherském Hradišti. Na třídě maršála Malinovského bourala dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním. Zdržíme se také v Kyjově v ulici Strážovské. Tady bourala dvě osobní auta.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré páteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Více než polovina Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu. Bezmalá čtvrtina řidičů chce strávit prázdniny v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo na Slovensku.
11: Morava aktuál.
9: Ve vodní nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku je zhoršená kvalita vody. Pravidelné odběry tam ukázaly výskyt látek, které způsobují zarudnutí kůže, vyrážku a intenzivní svědění. Masivní infekce může způsobit otoky anebo nevolnost. Doprava ve Zlíně a jeho okolí projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Správa železnic chystá modernizaci trati z Otrokovice do Zlína. Klíčovou součástí bude taky výstavba tzv. Prštenské příčky. Více nám k tomu řekl mluvčí města Tomáš Melcer.
12: Cílem je vytvořit nový dopravní koridor, který odvede transitní dopravu z přetíženého centra města směrem na jižní svahy. Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající komunikaci ve špatném technickém stavu.
9: Celý projekt by měl být dokončen v závěru roku 2030. Zatím bez větších posil zahajují přípravu na další sezonu fotbalisté Ostravy. Jedinou novou tváří je brankář Matouš Babka z druholigové Opavy. Nový trenér Roman Skuhravý do širšího kádru zařadil taky záložníky Grigara a Frýdka. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční odpoledne s Vránou Outratkou.

Ondra Set the Fire tady v pátečním odpoledním driveu na rádiu Čas rok a malý pohled do kalendáře. 170. den letošního roku je 19. června. U nás slaví Leo, taky Leoš, takže pánové, všecko nejlepší k vašim meninám. V roce 1846 se v tento den v New Jersey konal úplně první moderní baseballový zápas. V roce 1910 absolvoval Jan Kašpar v Pardubicích první veřejný let v letadle vlastní konstrukce. O 9 let později, v roce 1919, pro změnu inženýři Pavel Beneš a Miroslav Hein založili společnost Avia, co by dílnu na opravu a výrobu letadel. A v roce 1978 vyšel první z řady komiksů o kocouru Garfieldovi. No a v roce 1997 vyhrál Dominik Hašek jako první Čech v NHL Hart Trophy, cenou pro nejlepšího hráče základní části. No a v roce 1987, tak na ten budou dobře vzpomínat u Guns N' Roses, pokud si vzpomenou, protože tehdy odehráli úplně první britský koncert v historii kapely, a to v legendárním Marquee Clubu v Londýně. Narodil se třeba i Simon Wright, který bubnoval u AC/DC a taky u Ronnieho Jamesa Dia, nebo Brian Welch, kytarista skupiny Korn. A dneska slaví taky Ann Wilson. A všechno podstatné, jako vždycky, najdete na webu časrok.cz.

0: No what to hide. Krobot tady na rádiu Čas Rock, páteční odpolední drive a v kalendáři 19. červen, což je den hodinek, taky den skutečného jídla. Na dnešek připadá i Mezinárodní den obyčejných krabic, papundeklových, a taky den Garfielda, budeť ne, když 78. právě v tento den vyšel první díl vůbec o tomhletom Kocourovi, který byl velmi mazaný a je do dneška. A že si ho představíte v jakékoliv animované podobě. Někteří to máte doma třeba, že jo, i v živé formě. Na dnešek připadá i den nesprávných nohavic, který je jejich délka, záleží, kdo vám to zkracoval, nebo jestli jste si to takhle udělali sami, a slaví dračí lodě i albatrosové, takže můžete se klidně k tomu přidat a oslavit si to, jak potřebujete a jak chcete. My se za chvilku mrkneme ještě na fotbal, protože na mistrovství světa se opět děli a dějí věci, ale nezapomeňte, že je Páťulínek, takže poslední hodinka mezi 18. a 19. Ta bude tady na rádiu Čas Rock patřit vám.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rokové křeslo.
2: Tento pátek byli našimi hosty v rokovém studiu Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar, a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas Rock.
1: Rokové křeslo. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90, a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90, až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Pozor, velká slevová akce v tedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládne práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

Buďte zdraví, rockeři, další díl pořadu Víkend je tady a v něm například jedno velkolepé chystané turné, taky pohled za kapelou Xandria a další. Na rádiu Čas Rock je začátek naplánovaný na 19. a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Je to tak, 23. mistrovství světa ve fotbale, jeden na plné pecky, včera jste si opět mohli zafandit českému nároďáku, dopadlo to plichtou, takže myslím, že příští čtvrtek nás spasí už jenom zázrak. Co je na programu dneska? Od 21 hodin Spojené státy, Austrálie, od půlnoci Skotsko, Maroko, ve 3 hodiny ráno našeho času Brazílie, Haiti a od 5 ráno Turecko, Paraguay. Věřím, že tikety už máte podány, tak byste se mohli třeba podělit o váš tip na celkového vítěze letošního fotbalového mistrovství světa. A pokud ne, tak nevadí, nicméně tuhle fotbalovou horečku si 100% užijte. A 25. opět fandíme, ať už to dopadne jakkoliv.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
11: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
11: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.

0: nebo Royal Blood. Toč moje nabídka muziky pro poslední 60-minutovku, ale doufám, že se přidáte i vy, protože jako vždycky, pátek mezi 18. a 19. hodinka Rockeři sobě. Je to vaše 725-33-1155.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Jaký si to uděláš, takový to má.
5: Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
8: Pozor si teď musíme dávat v Ostravě ve Vít.

0: Vítkovicích. Na Ruské ulici za Mírovým náměstím ve směru na Výškovice stojí porouchané auto. A nehoda dvou aut nás stále potrápí v Kyjově v ulici Strážovské. I tady si dávejte pozor.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré páteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropická vedra o víkendu naruší bouřky. Meteorologové varují před intenzivními srážkami, kroupami i lokálním krupobytím. Na některých místech teploty neklesnou ani v noci pod 20 stupňů.
1: Morava aktuálně.
0: Na univerzitě v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i Vysoká škola Báňská získají na jejich podporu bezmála 21 milionů korun. Jde už o čtvrtou podporu projektů, díky kterým do regionu míří experti ze zahraničí. Vesnicí Olomouckého kraje roku se staly Velké Losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 tisíc korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
0: České softbalistky přišly o šanci probojovat se do finálové fáze mistrovství světa. To se bude konat příští rok. Rozhodlo o tom dnešní vítězství Itálie nad Kubou 10-0. Češky už mají jistotu, že obsadí v základní fázi až páté nepostupové místo. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje páteční podvečer s Vránou Outratkou.

Jestliže 8 minut po 18. hodině, pátek 19. června 26, víc si vědete, nepotřebujete, snad jenom to, že tahle hodinka odehřívá vždycky na rádiu Čas Rock patří vám a až sem voní ty vaše grily. Takže muzika k tomu, co si dáte dobrého, už je připravené, tak je to masíčko hezky sičí, pokud to máte nějaký sýr i zeleninku, může být úplně v pohodě, jen houšť a větší kapky. Tak budeme hrát do Stanislavic, k páteční grilovačce a k pivečku, protože je to pohodička, tak nějakou takovou pohodičku hudební by si taky přáli. Já zdravím celé osazenstvo a věřím, že s touhletou jsem nesáhla vedle.

0: mnohým bylo nás.
1: Asi to bylo tak nějak jako žestší nebo modřejší, stromy vyšší a kluci mladší.
0: Proto I Blind tady na rádiu Čas rok a ta další je už samozřejmě od vás, pro vás, bodej taky ne, protože tahle 60 minutovka je vaše, rokeři sobě. Tak jeden míří do Itošky, druhý v té Itálii je a chtěli by muziku, oba dva, tak jdeme na to. Poprosil bych o Kysáky, Liquid Up. Pozdravuju všechny do Česka, hlavně moji lásku Natálku a taky tátu Milana. Díky moc. Milane, je to připraveno. No a ten druhý, to je pro změnu Martin a ten sedí v kamionu a míří do té Itošky. Takže Marťas, tobě šťastnou cestu a tady jsou Kysáci.

pětiminutovka, která každý týden vždycky v pátek večer patří jen a jen vám. Tady rokeři sobě. Čus, tak i k nám ke grilu. Nějakou pohodovku, co najdeš po ruce, to je celkem jedno. Pošleme to všem, co poslouchají, tak i celé rokové rodině. Díky moc, Petr. A co třeba Dream Theater? Pro všechny. Fajn večer, Páťo Línkovi, všem rockerům a díky za to, že jste. Tohle napsal Titin. Díky moc.

0: Tohle není hra pro slabé.
1: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
0: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
1: Tak co, hrdino?
0: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock.
0: Čas Rock. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
11: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
0: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Tak nejprve Petr Zizerek, poprosím něco ze severu na ochlazení, co třeba Amon a Mart. Zdravím tu naše bandu a všechny posluchače. Petr Jizerky. Když je ten páteček, prosím o zahrání nějaké pecky od Vysicího zámku. Zdraví a děkuje Filip. Říkám, že to bude výživné kombo.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
0: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady.hanys.cz.
9: Relax nebo aktivity? Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
10: Řekneme to rádi a nahlas.

0: kraji. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Rádiu Čas Rock, neplecha ukončena. Čeká vás víkend, Honza Prokaž je připraven, užijte si páteční nádherný letní večer a slyšíme se zítra odpoledne od 13.00. Těším se na vás.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
6: Stavebniny Janík.
5: S námi to zvládnete.
7: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
8: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
9: Čau rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který dneska otevřeme ve společnosti Jengiho Malmsteena, který by se měl ještě letos pochlubit novým albem. Podle jeho slov by to mělo být v předposledním měsíci tohoto roku a měli bychom se dočkat 9 skladeb, ze kterých budou jen 4 z nich doplněné zpěvovou linkou. Zbytek budou instrumentálky a máme se těšit.

I na jeden bonusový kousek, který uzavře celkovou stopáž 46 minut. Tak to je opravdu skvělá zpráva a my máme hned o jednu starost míň, čím někomu k těm letošním Vánocům udělat radost. To je ale provokace mluvit v létě o štědrém, že jo?

Jengi Malmsteen, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a před námi je německá partička Xandria, která dokončuje práce na svém dalším studiovém zářezu. Ten má datum vydání stanovené na polovinu letních prázdnin, konkrétně to bude 7. srpna, a má být plné zvratů a nemalých překvapení, které náš život rozhodně přináší. Venku je z něho v pořadí druhý single, který jasně napovídá, jakým směrem se tentokrát kapela vydala. Já myslím, že to bude opět skvělá porce muziky, kterou nám 15. října předvedou v pražském distriktu.

Pořad Víkend pokračuje dál, a to s legendárními Manowar, kteří vypustili do světa termíny svého nadcházejícího turné. To odstartuje 29. ledna v Německu a bude mít celkem 29 zastávek, na kterých se bude vzpomínat hned na dvě jejich kultovní alba, a to Fighting the World a King of Metal. Máme se těšit na velkou pódiovou show, na kterou jen tak těžko zapomeneme, a já si myslím, že by byla velká škoda u toho chybět. Tak se na to trošku připravíme, co říkáte?

Televize Rebel, tak jako Rádio Čas Rok, vám každý týden přináší pořad Víkend a v něm teď dostane prostor Marilyn Manson, který se 14. srpna pochlubí novou deskou. Ta bude k mání jak na klasickém cedlu, tak na vinilu, které nabídnou 9 věcí, ze kterých si tu, která tam bude mít 8. pozici v pořadí, dáme v plné parádě. Pod produkcí je podepsaný zkušený Taylor Bates a tak je jasné, že úspěšný výsledek je zaručený. No, uvidíme, co všechno nám z něho předvede na letošních vizovických mástrech, které uzavře v neděli 19. července přesně o půlnoci. Tady je a já se s vámi pro dnešek loučím. Díky za přízeň a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.

0: Rádio Čas Rock.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
8: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
3: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
4: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.

0: Proti slunci, to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
1: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz. Jaký si to uděláš,
2: takový to máš. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.

0: Vítáme vás po týdnu opět na našem Revelském baru, do kterého tentokrát zavítal vzácný host, kterým je Martin Šindy.
1: Čau, večer. Jsme ahoj. Moc rádi, že jsi tady, že jsi udělal čas. A abych si teda představil trošičku, tak je to jeden z hlavních promotérů festivalu Brutal Assault, ale taky Made in Fire Festival.
0: Ale když se nacházíme tady v baru, tak co ty a nějaký oblíbený nápoj? Pivo, víno?
2: Já jsem spíš na pivo, než na víno. Vínu hodně nerozumím, takže tam se úplně necítím jako ryba ve vodě, ale pivo tam jo, tam je to lepší.
1: Desítka, dvanáctka?
2: Desítka nebo dvanáctka, je to různý, na co máš chuť, mám rád i jako různý jiný než klasický ležáky, takže podle nálady.

0: podle příležitosti, nejsem až tak vybíravý.
1: Začíná festivalová sezóna a pro tebe, nebo nejenom pro tebe, to bude o mnohem větší nálož, protože vy máte pod sebou dva festivaly, už to zaznělo a taky to ještě zazní, ale než se do toho pustíme, tak si můžeme dát nějakou muziku a první výběr ten můžeme nechat na tobě, takže co si dáme?
0: Já bych asi vsadil na jistotu a dal bych Wasp.
2: Tak jo, tady jsou.

0: Vítejte ještě jednou v Rebelském baru, kde dnes máme jednoho z promotérů festivalu Basin Fire Fest a Brutal Assault. Řekl jsem dva festivaly, ono to jsou poměrně rozdílné festivaly, takže jaké to je připravovat takové dvě akce?
1: Je to víc než připravovat jednu akci a méně než připravovat tři, ale samozřejmě, když se budeme bavit vážně, spousta těch činností se opakuje, x věcí můžeš vlastně okopírovat, ale zároveň jsou tam jako značné odlišnosti i kvůli tomu, že každá z těch akcí je jinak velká, vyžaduje si jinou přípravu, jiné plánování na Brutalu, ten Brutal prostě násobně větší, i co se týká nějakých doprovodných věcí, servisu a tak dál, takže tam je to nepoměrně náročnější.
2: A co tým lidí, kteří se na tom podílejí, jsou ve spáleném Poříčí a pak se všichni přesunou do Josefova na Brutal Assault?
1: Jo, samozřejmě využíváme i ty personální provázanosti, to znamená skoro všichni, co pracují pro Basin, tak zároveň pracují i pro Brutal. Je to nejlogičtější spojení to takhle personálně propojit.
0: Vy si Brutal vlastně děláte od začátku podle sebe, ale ten Basin jste nějakým způsobem přebrali. Zachovali jste některé věci nebo jste to zrestartovali kompletně?
1: Určitě jsme zachovali půdorys festivalu, část týmu zůstala, nebo těch lokálních lidí, kteří vlastně u toho Basinu jsou mnohem díl než my, tak jsou tam stále, jsme za to rádi, protože právě to propojení i v rámci té lokálnosti dává jako perfektní smysl, takže jo, využíváme to a co se týká těch změn, tak ty si myslím, že především co se týká line-upu, nějakého zabezpečení, servisu, tam doufám, že jsme přinesli nějaké inovace.
2: My si dáme teď krátkou přestávku, kterou vyplní muzika, ale za chviličku jsme zpátky.

0: Na čas roku nebo na televizi Rebel pokračuje pořad Rebelský bar, kde máme dneska speciálního hosta, kterým je Martin Šindy. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Bavíme se o Basin Firefestu, který vlastně zažil takovou reinkarnaci po nějaké době. Co vás vlastně vedlo k tomu začít znovu tenhle ten festival provozovat nebo rozjet?
1: My vlastně ten festival známe dlouhou dobu, ještě dávno předtím, než jsme do něj vstoupili, tak jsem na něm snad i dvakrát, možná třikrát byl. S Pepou se známe celý ty roky a vlastně, když se nějak z větší části rozpadl tým, který Basin do té doby pořádal, tak nám přišlo líto, aby ten festival zaniknul. To znamená, bylo logické, nebo prostě dohodli jsme se, že do toho vstoupíme a od té doby v tom jsme.
2: A reakce lidí byla jaká, když jste to přebrali?
1: Možná měli trošku obavu, co se z toho stane, z toho festivalu ve smyslu dramaturgickém. My jsme tam s tím teda měli samozřejmě nějaký záměr tam tu dramaturgii trošku vychýlit směrem k brutalu nebo hledat tam průnik vlastně dramaturgických obou festivalů, ale věřím, že teda jsme snad nikoho nesklamali nebo neodradili, protože si myslím, že je to jakoby velmi zdravý mix nebo dobrý mix mezi tím, co Basin býval a co je v současné době.
2: Děláte to víceméně nějakou dobu, nemoc dlouho, ale za tu krátkou dobu nějaké jméno, kdybychom měli jedno vypíchnout, na které si fakt hrdí, že se vám podařilo tam dostat?
1: Určitě si myslím, že největším jménem za poslední roky byly Ghost a byla to taková malá prověrka technické produkce a nastavení procesů, které vlastně takovéhle velké jméno vyžaduje, aby byly splněny. Mm.
0: A byla některá kapela, která se trošku vymkla třeba kontrole a uspořádala si na festivalu opravdový večírek, třeba sama pro sebe nebo?
1: Byla tam jedna taková kapela Suffocation, před nevím, asi dvěma třema lety našli zálibu ve čtyřkolkách a udělali si v backstage takovou malou rally, ale všechno dobře dopadlo.
0: Tak to je dobře.
2: My si dáme další muziku a za malou chviličku to snad dopadne dobře i tady na baru.

0: Jsme zpátky v našem rebelském baru, neutekl nám ani náš host, kterým je Šindy. My se s ním teď bavíme hlavně o festivalu Basin Fire Fest, tak to pojďme se sumírovat. Kdy proběhne a kdo tam vystoupí a na co se lidé můžou těšit?
1: Festival začíná 24. června, končí 27. Vlastně je to mezi středou a sobotou. Návštěvníci můžou přijet už v úterý, kdy pro ně otevřeme parkoviště, kemp a hospodu nebo nějakou takovouhle podobnou zábavu na úterní odpoledne nebo podvečer. Od středy se začíná hrát a jede to každý den plnohodnotný program.
2: A z těch kapel, které se vyskytnou na festivalu?
1: Těch kapel si tam určitě každý najde hned několik. Vypíchnul bych určitě Wasp, Apokalyptiku, Steel Panther, je tam toho velká spousta. Z českých kapel třeba Root tam zahrají jedno ze svých dvou letních vystoupení, protože díky věku už toho tolik nebude. Takže věřím tomu, že ta soupiska nebo ten line-up je dostatečně nabitý, aby si tam každý našel to svoje.
2: Tak pojďme si dát jednu hudební pozvánku právě teď.

0: V našem rebelském baru se dneska bavíme jednak o festivalu Basin Firefest, ale také o Brutal Assault. Tak pojďme se také zeptat našeho hosta, kterým je Martin Šindy, který tohleto všechno páchá, kdy a kde proběhne Brutal Assault a na jaké kapely se tam můžeme těšit.
1: Určitě Brutal proběhne od 5. do 8. srpna, je to středa až sobota, ale už v úterý tam bude warm-up, taková prostě party pro nedočkavé, takže kdo chce přijet včas, zaparkovat v klidu, postavit si stán, nechat se odbavit a užít si muziku, tak může přijet už v úterý. Festival se odehrává v krásné pevnosti Josefov u Jaroměře. Věřím tomu, že spoustě diváků je ta lokalita známá.
2: Ano. Na Basin vlastně si můžou muziku užít takový i ti příznivci, řekněme, toho lehčího roku, ale na Brutalu tak tam to bude už dle názvu opět trošičku, řekněme, tvrdší, šílenější, nebudou chybět ani doprovodné aktivity, kterých tam teda máte požehnaně, takže i letos se můžou diváci těšit na co?
1: Je jich tam spousta pro malé, pro velké, pro děti, pro dospělé, spousta doprovodného programu. Já než bych to všechno vyjmenoval, tak to bychom tady byli do půlnoci, takže jenom v rychlosti je tam spousta výstav, je tam spousta míst, kam si zajít jenom odpočinout, je tam spousta míst, kde jenom budeš objevovat ty věci, protože je spousta instalací, je třeba designových, přednášky, hororové kino, fear house, kde se můžeš nechat vystrašit, hospoda, kde si můžeš dát pivo do skla.
0: Je toho opravdu
2: ale
0: hodně.
2: Ale samozřejmě plno kapel, jo? Kolem 150 asi?
1: Kolem 150 vystupujících během 4 dnů.
0: Jak to máš ty jako pořadatel? Stihneš se na nějakou kapelu podívat? Udělej si čas?
1: Já se stihnu na nějakou kapelu podívat zpravidla, když náhodou procházím okolo. To jsou občas i milé překvapení, nebo sám sebe překvapím tím, že takhle po cestě něco pochytím. Nicméně určitě si rád zaplánuju. Primus bych rád strašně viděl, Body Count bych rád viděl, je tam spousta kapel, ale v mém případě mým plánování je více potěšení, protože v opačném případě je to zklamání, pokud mi to uteče.
2: Dobře, no. Závěrem mě napadá ještě jedna otázka, ke které nám asi nic neřekneš, ale příští rok bude 30. ročník. Takže co nám řekneš o něm už s ročním předstihem?
1: Připravujeme se na to, chceme ten ročník nějakým způsobem ozvláštnit, ale nejsme typ festivalu, který by udělal ohňostroj nebo si tam objednal jednu největší kapelu v historii festivalu. Chceme spíš menšími, drobnými detaily ten festival příští 30. ročník udělat něčím speciálním.
2: Dobře, ale my si do té doby užijeme ten letošní ročník.
0: Přesně tak. To bylo dnešní vydání Rebelského baru, my se s vámi loučíme a těšíme se zase příště na viděnou. Ahoj.

Filmová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

muzikálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

První song dnešního dílu Metalmánie je za náma. Pohodový poslech a taky pohled, v případě, že jste připíchnutí na televizní obrazovce, přeje jak pro rebely, tak pro ty, co poslouchají Rádio Čas Rock, David Zbavitel. Společně se znova vrátíme v dalších minutách do 80. let, kdy vznikla jedna z celé řady kapel, které ovlivnily thrash metalovou scénu, a to nejenom na východním pobřeží. Co říct k těmhle muzikantům? Docela se mi líbí příměr, který kapela dostala, tedy Motorhead thrash metalu. Docela to zní Overkill, kapela, která patří k těm, které se tady až tak moc neobjevujou, a pokud ano, je o jejich koncert enormní zájem. Kapela, která je postavena třeba na vokálu Bobbyho Blitze, a když už je to kapela, která jezdí k nám na starý kontinent až tak často, materiálu mají dost na rozdávání. Tak si některé skladby teď v rámci Metalmánie dáme.

Sledujete televizi Rebel, toto je Metalmania a toto byly Overkill. Pomalu 20 alb, to už je pořádná porce muziky. Pánové začali fungovat ve zlatých osmdesátkách, nejprve ovlivnění punkem, pak taky původním názvem Virgin Killer, který později změnili na Overkill. Ovlivnění stejnojmenným albem legendy Motorhead vzniklo demo a velmi úspěšné a Overkill začali, řekněme, makat na plný plyn, především co se týká vystoupení. Desek celá řada, takže je třeba vyzdvihnout ty nej, i když je to docela těžké. Takže namátkou, osmdesátková Under the Influence, o dekádu později Horoscope, případně alba Ironbound nebo The Electric Age. Kapela dál razí především ve východní nebo na východním pobřeží USA, ovšem ani Evropě se, jak jsem říkal, čas od času nevyhne a zamíří i sem k nám na starý kontinent. No a podobným poznávacím znamením jako pro celou řadu dalších formací z téhle oblasti je taky docela slušná rotace muzikantů.

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny Rádia Čas Rock. Dneska Metalmania s kapelou Overkill. Pro mě to je taková klasika pro věrné vyznavače žánru. Když si projedete recenze a hodnocení, je to v podstatě pořád stejná písnička. A to se bavím nejenom o deskách z doby poslední, jako třeba White Devil, Armored the Grinding nebo předcovidový The Wings of War. Zhrnul bych to asi takto. Overkill zraje jako víno, jen někdy vsadí tu na kratší songy, tu zase na další kompozice, jako v případě alba z roku 2017. Našel jsem i takovou speciální tabulku, kde hodnotí kapelu sami fanoušci. Desku Killbox 13 měli ohodnotit ve škále od jedničky do desítky, kde desítka je nejvíc, no a nejhorší hodnocení bylo 7,5. Totež s dalším materiálem, kde se číslo dostalo k osmičce. Prostě Motorhead, thrash metalu.

Za námi je další skladba, Armorist. Tohle byli američtí Overkill, řekněme zlatý fond amerického thrash metalu. Já samozřejmě doplním, nejenom pro fanoušky tady tohohle hudebního stylu a téhle kapely jako takové, ještě jednu skladbu. No a jako vždycky, připište na backstage, připište mě na facebookový profil, které kapely bychom měli zařadit v těch dalších dílech, abychom si i to léto společně s Metalmanií mohli užít přesně metalově. Já jsem David Zbavitel, přeju vám pohodový poslech a opět se za týden v rámci Metalmanie na vás budu těšit. Teď už Overkill.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Let

Express Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.